0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzat steluční kvítí, nebo za mena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i vůbec sensu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o to.

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

odméně bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: prachy si nekoupíš.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka. We'll be right back.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý den spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha.

Báječnej mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
1: ano.
2: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, a říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho vodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka, jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabi se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelkou Podvěží, z divadelka Podvěží Marie Retrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano,
2: běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bogdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako...
3: O čem hrát,
2: ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hroznej brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam speakři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, trapasy, na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Zofíně. Pražský Zofíně. Písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK, učitele gymnázia, pana Květa. A já ti to, k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý, a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpoce na náměstí.
0: Podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby, nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, tak já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravý, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete?
1: No,
0: trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak,
4: tak
3: jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem žil na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a
4: děkuju.
7: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak děkuju. To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni. Jde, všichni, to ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme. Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
4: Děkujeme.
3: Vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Děkujeme. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Jsem ještě nikdy nezažil,
9: no.
10: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
9: Tak vám to, hleďte, tak vám to říkám já,
10: jo.
9: Který už nebyl na hajzu.
10: Ježiš, člověče, právě, no. Že byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Duchodu,
9: že já,
10: jo, já jsem v důchodu, jo, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii, jo, dělat figuranta.
9: Jo.
10: No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: Hej, to se furt vytahujete, jo.
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo.
10: No, prosím vás,
9: no.
10: Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím,
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
10: no.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno,
9: no,
10: začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a kulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jsi se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět. Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle udělal v 30, takovou lbejkárnu,
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně, a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmihle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že no tak takhle.
3: Mě to jde,
4: no, mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si u toho popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hynku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
2: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď na toho Luďka člověče.
1: No tak.
2: No tak dobře, tak příště.
1: Jede prý se
6: zatím. Hrete se a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo, jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopeň jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětko.
6: To mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bez citu.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani...
7: Vy myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
6: Po kolika ti, že infarktech?
7: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
6: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No ty si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno, já.
7: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
7: No jo.
8: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbe, ne?
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám, kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haničené úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hrál sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepáral, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky. A musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show. A někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá ten
2: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Musí
2: ale,
1: se.
2: Hele, já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi rád, že poznal no, tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by, jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle, to myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle víc jí nedám.
2: Já podle tohle víc jí nedám, tak jo, tak já si zvyknu teď celky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že bude nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prostě banánové rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: To se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednu nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla,
4: To vůbec nevadí, protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem si tam odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně bělé.

0: jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení, čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě můžete někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať prča. Se vejde, musíte teď říct, Ačko pojďme. Nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak.
7: Dítětko.
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra tak. A jsem si říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě...

0: mě má sultána s tyrlem.
1: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kud se mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný, jako si říkaj, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takhle už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
2: Tak jsem sundal ty
1: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
3: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
4: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
3: Martin Zouna.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Bílině obyvatelé rozhodnou o využití peněz z participativního rozpočtu. Vybírat mohou ze dvou projektů. Děti z některých škol a školek budou tento týden cíleně chodit do školy pěšky. Letošní sklizeň jablek bude kvůli jarním mrazům i letnímu suchu o desítky procent nižší. Čekejte ubývání oblačnosti a ustávání deště. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Bílině autoři představili své návrhy na využití participativního rozpočtu. Město do něj dalo 1 milion korun. O přízeň místních se budou ucházet dva projekty. První počítá s vybudováním kuličkodráhy v Pohádkovém lese, druhý navrhuje úpravu vyhlídky a cest v Lázeňském parku. Na jeden projekt může město dát maximálně 500 000 korun.
2: Lidé můžou hlasovat v aplikaci Munipolis od října do listopadu. Kromě kladného hlasu mohou udělit i hlas záporný. Pokud by se některý z návrhů dostal do záporného skóre, radnice ho neschválí. Uvedla to místostarostka Marcela Dvořáková z ODS. Zbylé peníze by pak město převedlo do participativního rozpočtu na příští období. Z Bíliny Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Přes 20 základních a mateřských škol v Libereckém kraji se ode dneška zapojuje do celorepublikové výzvy Pěšky do školy. Jejím cílem je zklidnit dopravu v okolí škol. Výzva potrvá celý týden. Děti můžou přijít pěšky, přijet na kole, koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Výzva má přimět děti k pohybu, vysvětluje mluvčí projektu Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Ta ranní procházka může být prospěšná nejenom pro zdraví, ale i pro soustředění. Učitelé si často pochvalují, že děti, které se ráno projdou, tak se potom lépe soustředí a že opravdu je to dost velký rozdíl učit děti, které mají za sebou ranní procházku, anebo ty, které přijeli až ke škole autem.
0: Den regionálních potravin představí v pátek 18. září v Liberci nejen oceněné výrobce, ale také novou bezobslušnou prodejnu regionálních produktů u krajského sídla. 20. ročník akce se z náměstí doktora Edvarda Beneše přesune na loni dokončenou náplavku Lužické Nisy. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka i ztráty mladých stromů. V Los Angeles udělí americká televizní akademie ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny.
1: Počasí.
0: Teď ráno na severu a na horách očekáváme ještě zataženo až oblačno a místy přehánky, jinde se vyskytnou většinou už jen ojediněle, dál od západu ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, u Jablonce nad Nisou na silnici za železničním přejezdem směrem na Novou Ves je na silnici rozlitá nafta. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak hezký den vám všem, 4 minuty po 5. hodině, dobré ráno na severu Čech, s Českým rozhlasem Sever začíná nám nový pracovní týden, je 14. září, tak ho přivítejme, no počasí nám ho přivítalo deštěm, ale ono se nám podle všeho dneska vyčasí, rozhodně se těšte na kalendárium, abyste se dozvěděli, jaký ten dnešní den z hlediska počasí je a rozhodně se těšte také na písničky, které nestárnou. Za okamžik Věra Špinerová a teď už klasik Petr Nač.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, dobré ráno na severu Čech, 10 minut po páté, posloucháte Český rozhlas Sever, je pondělí 14. září, svátek má Radka, všechno nejlepší, to ostatní z našeho kalendáře klasicky ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever,

0: po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku vás vezmeme do Jablonce nad Nisou, kde je nová výstava s názvem Severní vítr nese barvy. Návštěvníci v galerii Nisa Factory uvidí díla regionálních umělců. Uvidíte malby na prostěradle, ovčí vlnu na skleněných vázách i velkoformátové grafiky. Na výstavu vás pozveme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí, probudil nás déšť, ale když se podívám na radarové snímky, tak ten pomalu ale jistě ustává. V tuto chvíli teploty kolem 16 stupňů. Tato teplota je v Ústí nad Labem, 15 stupňů máme ve Šluknovském Výběžku. Jaká je předpověď pro dnešní den? Bude většinou zataženo, oblačno, místy přehánky, jinak během dne ubývání oblačnosti a k večeru se místy vyjasní. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezký den.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Kdyby se na výstavách mohlo tleskat, tak této výstavě opravdu zatleskáte. Díla regionálních umělců z Libereckého kraje uvidíte na jedné výstavě v galerii Nisa Factory. Výstava má název Severní vítr nese barvy a představuje uměleckou tvorbu třeba Zdeny Huškové nebo Jany Válkové Střílkové. Ta například v galerii vystavuje skleněné vázy obalené ovčí vlnou.
1: Vstoupili jsme do galerie Nisa Factory. Přivítá nás tady hned několik děl jak na stěnách, tak přímo uprostřed v galerii.
2: Na výstavě můžeme vidět autory z Liberecka, z Jablonecka. Máme tady 9 umělců a umělkyň, jak začínající autory, tak etablované.
3: Dana Zikmundová je jednou z kurátorek nové jablonecké výstavy Severní vítr nese barvy.
2: Máme tady malby, prostorové objekty, nová média, grafiku, grafické práce na papíře.
4: Na čelní stěně vidíme dvojici deptech velkoformátových grafik Jana Měřičky.
3: Říká druhá z kurátorek Jana Bernartová.
4: Tady ve výstavě se nám několikrát opakuje motiv krajiny. S motivem krajiny pracuje i Aleš Novák, který vlastně tady má také trojice abstraktních velkoformátových maleb. Aleš Novák se inspiruje hodně jezerkami, lesem.
3: Takzvaný krajinářský trojuhelník podle Jany Bernartové uzavírá umělec Filip Dvořák,
4: který vlastně tady má čerstvou sérii udělanou pro výstavu v Nisa Factory. Kombinuje motivy, které jsou motivy přírody, nějaké barevnosti.
3: Největším dílem, které návštěvníci uvidí, je plátno přivázané mezi sloupy uprostřed výstavy, doplňuje Zikmundová.
2: Máme tady umělkyni Nelu Binder-Maruškevič, která pracuje tady v prostoru na plátně, vtiskává do toho nějaké osobní zážitky ze svého života. Je to site-specific instalace, Nela si měřila prostor přímo na míru pro tenhle ten interiér, udělala tenhle ten triptych. Je to konkrétně teda prostěradlo, protože je to taková intimnější práce.
3: Zadní část výstavy patří audiovizuálnímu dílu Filipa Zemana z Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.
2: Tvoří takovou jednotnou společnou instalaci, zachycuje přírodu formou videa a zvuku. To, co okem nemůžeme vidět, tak on se to snaží nějakým způsobem jakoby zmotnit a zpracovat.
3: Výstavu Severní vítr nese barvy v galerii Nisa Factory lidé uvidí do 8. listopadu. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak dobré ráno na severu Čech. Pokud musíte někde být v 6 ráno, je čas opravdu vyrazit. Pokud někde musíte být až 7, tak určitě stihnete ještě dobrou snídani. Co rozhodně stihnete, jsou zprávy v půl se Zuzanou Zejdovou. Pozveme vás do nového centra paměti, které se otevírá v České Lípě. Krásný den vám všem.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí. Lékárníci by k tomu nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Do budovy bývalého ústeckého gymnázia v ulici Stavbařů na severní terase dnes poprvé nastupují žáci druhých až devátých tříd základní školy Mírová. Začátek výuky se jim posunul o 2 týdny. Město totiž původní školní budovu opravuje. Víc ve zprávách v 6. Jirkov na Chomutovsku a Kryry na Lounsku dostanou speciální přívěsy pro nouzové ubytování lidí při větších mimořádných událostech. Každý v hodnotě téměř 2 miliony korun. Schválili to minulý týden krajští zastupitelé. Přívěsy budou spravovat dobrovolní hasiči a připravené mají být pro použití v celém kraji. Nové centrum paměti se dnes otevírá v Městském centru podpory v České Lípě. Přístupné bude každé druhé pondělí v měsíci vždy od 10 do 15 hodin. Bude sloužit klientům s poruchou paměti a jejich blízkým. V Česku roste zájem o školní doučování, potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni hledá dobrovolníky. Počasí teď ráno na severu a na horách očekáváme ještě zataženo až oblačno a místy přehánky. Jinde se vyskytnou většinou už jen ojediněle. Od západu nadále ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S rozsáhlou uzavírkou v centru Jirkova musí řidiči počítat až do příštího pondělí. Střed města je pro dopravu uzavřený kvůli pořádaný dní jirkovských slavností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Když jsem dneska ráno jel do práce, tak jsem si říkal, tak je tady podzim. Je to tak, léto nám pomalu, ale jistě končí, ale ještě tento týden se určitě letních teplot dočkáme. Jaké počasí bude dnes, to se dozvíte samozřejmě i v té následující půl hodině. A k tomu deštivému počasí nás doprovodí písničky, které nestárnou. Za chvíli Jitka Zelenková, teď Petr Rezek.

0: 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hodně lásky do dnešního dne vám popřeji a příjemný poslech našeho vysílání po celý den. Po 13. hodině i dnes vysíláme pořad Osobnosti Česká. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. A tady je malá ochutnávka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil. A když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci.
0: Tak po 13. hodině veselý bude tento rozhovor s nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie Jiřím Ježkem. Hostit ho bude Oskar Hess. Hezký den.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: 6:45. Český rozhlas Sever s vámi. Radkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Užívejte dnešní den společně s námi. I když ten den nezačíná dobře, začíná deštěm, ale zase déšť je potřeba.
1: Počasí.
0: Ale mimochodem v tuto chvíli už neprší u nás na severu Čech. Na Děčínsku jsou hlášeny přehánky i na Litoměřicku, ale víceméně ten trvalejší déšť už je za námi. 15 stupňů nám hlásí z Chomutova, 15 stupňů máme také v Teplicích. A jaká je předpověď? V tuto chvíli nejvyšší teploty 22 stupňů, zataženo, oblačno.

0: Za 10.06 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Tak máme teď houbařskou sezónu, hub je kolem nás opravdu hodně možná, ale přece jen přeze všechno nemáte čas, tak kupujete žampiony, patří žampiony mimochodem do mrazničky, tak to nám teď poradí dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo těstovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Český rozhlas Sever s vámi, tak už máme několikátý týden školní rok, ale přesto přeze všechno, žáci druhých až devátých tříd základní školy Mírová v Ústí nad Labem zahajují školní rok až dnes. Podrobnosti ve zprávách v celou. Pěkný den, hezké vstávání.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Žáci druhých až devátých tříd ze Šamírova v Ústí nad Labem dnes zahajují školní rok. V České Lípě se dnes otevírá nové centrum paměti. Začal Světový týden rovnováhy, upozorňuje na závratě a poruchy stability. Přes den čekejte ubývání oblačnosti a ustávání deště. Teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Do budovy bývalého ústeckého gymnázia v ulici Stavbařů na severní terase dnes poprvé nastupují žáci druhých až devátých tříd základní školy Mírová. Kvůli stěhování se jim začátek výuky posunul o dva týdny. Město totiž původní školní budovu obnovuje, říká ředitel Kamil Weigent.
3: Naprostou prioritou je plášť. Výměna oken, je důležitá i výměna osvětlení, bude se řešit i rekuperace, bude se řešit fotovoltaika, tak aby škola byla alespoň částečně soběstačná, budou se zateplovat střechy.
1: Nové centrum paměti se dnes otevírá v Městském centru podpory v České Lípě. Přístupné bude každé druhé pondělí v měsíci, vždy od 10 do 15 hodin. Bude sloužit klientům s poruchou paměti a jejich blízkým, říká koordinátorka Českolipské pobočky Markéta Vojvodíková.
4: Budeme se zabývat poradenstvím, budeme lidem radit s tím, třeba jak komunikovat s člověkem s poruchou paměti. Nabízíme i možnost testování kognitivních funkcí.
1: Poruchy rovnováhy můžou způsobovat závratě a s věkem jejich riziko výrazně roste. I na to upozorňuje Světový týden rovnováhy, ke kterému se přidali také lékaři z pražského Motola. Součástí akce je řada odborných kurzů a workshopů. Ty mají podle Vladimíra Koudského z Neurootologického centra fakultní nemocnice v Motole ukázat, že tyto problémy jsou léčitelné. Český film Volkore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volkore sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku. Sport. Fotbalisté Teplic prohráli v 8. kole šance ligy se Slavií Praha 0-2. Severočechům chyběla brankářská jednička Matouš Trmal. Toho zastoupil Krištof Lichtenberg.
5: Dozvěděl jsem se to asi ve 3 hodiny odpoledne. Určitě byl jsem rád, když jsem se to dozvěděl, jak jsem se snažil co nejlíp připravit na to a byl jsem šťastný, že takový zápas můžu odchytat. Jsem rád, že ty zákroky jsem nějaký měl a mrzí mě ty dvě branky.
0: Počasí.
1: Teď ráno na severu a na horách čekejte ještě zataženo až oblačno a místy přehánky, jinde se vyskytnou většinou už jen ojediněle. Dál od západu ubývání oblačnosti a ustávání deště. Teploty 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Od rána máme hlášené už dvě nehody se zvěří. První na Ústecku na silnici 62 u Povrlů, tam už by měla být policie. A druhou na Českolipsku na silnici 9 mezi Sosnovou a Zahrádkami. Tam je to srážka osobního auta s divočákem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Je pondělí 14. září, klasicky takhle po ránu. Největší fronty se dělají u lékařů a lékařské téma se dneska připravili do pořadu Dáme řeč. V Česku chybí lékaři, je nedostatek ambulantních specialistů. Jak dlouho jste scháněli specialistů, s jakými čekacími lhůtami se setkáváte a musíte za specialistou dojíždět? Jak daleko? I na tohle se budeme ptát po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. K tomu dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Tomáš Linka, teď Ilona Čáková.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 6. hodině, klidný den vám všem. Je pondělí 14. září, přeji vám hlavně pohodu, abyste přišli včas do práce, v dobré náladě, aby se děti včas dostali do školy, aby vás nic zlého a špatného nepotkalo. To ani nevíte jak a můžete přijít o peníze. Je to tak, což nám teď potvrdí Petr Beran a má tady jeden krimi příběh o zneužití platební karty.
1: Krimi historky.
2: Žena, která se starala o nemocného člověka podle kriminalistů, zneužívala jeho platební kartu. Měla ji u sebe oprávněně, aby mohla vyřizovat běžné věci, jenže z účtu postupně vybírala peníze pro sebe. Z bankomatů na Štětsku a Českolipsku tak podle policie během několika měsíců vybrala celkem 162 tisíc. Případ vyšel najevo až po úmrtí člověka, o kterého se starala, a pozůstalým pak žena předala jenom 20 tisíc, které na účtu zůstaly. Kriminalisté při prověřování výběru shromáždili důkazy a ženu obvinili ze zpronevěry. Pokud se jí vina prokáže, hrozí až 8 let vězení.
1: Krimi

0: Minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever, ačkoliv je pondělí, za chvilku budeme mít pátek. Navštívíme Letohrádek pátek, zapomenutou perlu na Ohři, nádherný zámeček, do kterého se vypravíme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď si ale něco řekneme o dnešním počasí. Radarové snímky ukazují, že nám prší na Děčínsku a ve Šluknovském Výběžku. Nějaká ta přeháníka je hlášena i z Roudnicka. 14 stupňů máme v Jirkově, 15 stupňů máme v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou do 22 stupňů, bude zataženo oblačno, místy přeháníky. Během dopoledne budou srážky i oblačnost od západu ubývat a k večeru se místy vyjasní. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Tak a teď ten Pátek. Pátek, zámek Pátek, stojí ve stejnojmenné obci na Lounsku a byl postaven na přelomu 17. a 18. století. My se teď do něj podíváme s průvodcem Petrem Chaloupkou a s kolegyní Evou Bucharovou.
2: Kolika místnostmi vlastně ty lidi provázíte?
3: Asi tak 14. Ale už jsme to trošičku přehnali, takže už pomaličku začínáme některou místnost vynechávat, aby jsme dodrželi tu hodinu prohlídky.
2: Původní, co se zachovalo na zámku, jsou dveře, okna a stropní malby?
3: Dvoje stropní malby a troje kamna. Myslím, že to bude skoro úplně všechno. S výjimkou tedy vybavení kaple, která se nám dochovala skoro celá kompletní.
2: A ta kaple má zvláštní umístění.
3: Kaple je uprostřed zámku, ale to je tím, že tam kaple nikdo nezamýšlel, ale je to původní taneční sál toho bývalého letohrádku, který byl zámek Pátek dřív.
2: Komnaty jsou ale bohatě zařízené, tak odkud se ty věci všechny vzaly?
3: To jsou dary návštěvníků, spoustu věcí si kupuju, ale to jsou taky ty věci z toho romantického období kolem roku 1900, takže se dají ještě celkem rozumně koupit.
2: Řekněte nám o těch, kteří tady žili a kteří to třeba vlastnili v průběhu staletí.
3: Tak většinou šlo o řád premonstrátů ze Strahova, no ale nebylo to vždycky jenom církve, na 300 let se to stalo majetkem šlechtických rodů, takže tady byly Štemberkové, Lobkovicové nebo Litechštejnové a pro ně se to stávalo spíš takovým letním sídlem nebo lobeckým zámečkem. 1374 je první zmínka o tvrzi. V té době to byla tvrz. Ještě před tím zámkem, před tou tvrzí, tady byla opevněná hospoda. Aspoň se říká, že byla opevněná, že se v ní soudilo. U zámku si v roku 1544 začíná tehdejší majitel Jan IV. Popel z Lobkovic budovat letohrádek.
2: A když se podívám do té novodobé historie, zámek je teď prázdný.
3: Zámek není prázdný, zámek je plný nábytku.
2: Zámek je bez trvalých obyvatel a vlastního.
3: Vlastního mez městy z Peru celé oddy, přesně to rok nevím.
2: Kde je to vaše místo, kde vy se cítíte dobře, nebo osobní místo?
3: Kabinet kuriozit.
2: Jak je zámek Pátek přístupný, kdy se sem můžeme přijet podívat?
3: Tak podmluvě kdykoliv, ale normálně jsme přístupní od března do listopadu, pátek, sobota, neděle.
1: No tak je to úplně skvělý tip na výlet. Já jsem tam ještě přiznám nebyl, tak to musím napravit třeba o tom nejbližším víkendu. Hezké výlety s Českým rozhlasem Sever.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pět minut před půl sedmou posloucháte Český rozhlas Sever, to končí, ale už teď je jisté, že modernizace letního koupaliště v Litvínově se prodraží. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Zuzana Zejdová. I nadále nádherné pondělní ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Modernizace letního koupaliště v Litvínově se prodraží. Původně měla vyjít na 54 miliony korun. Město za ně ale zaplatí o 6 milionů víc. Podle městské společnosti Sportas je to kvůli špatnému stavu betonových skeletů bazénů. Víc ve zprávách v 7. Přes 20 základních a mateřských škol v Libereckém kraji se ode dneška zapojuje do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Jejím cílem je zklidnit dopravu v okolí škol a přimět děti k procházce. Výzva potrvá celý týden. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje za nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa až rok vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Trestné by mělo být i zveřejnění osobních údajů jako telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Za to by pachatelům hrozilo až dvouleté vězení. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Ten by tak mohl být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moct lidé koupit až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet, ale jen v licencovaných kamenných prodejnách. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a taky o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Prezident se na něj za týden chystá jako šéf české delegace. Počasí. Teď ráno na severu a na horách čekejte ještě zataženo až oblačno a místy přehánky. Jinde se vyskytnou většinou už jen ojediněle. Dál od západu ubývání oblačnosti a ustávání deště. Teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Ústí nad Labem v Jateční ulici, jezdí se tam kyvadlově, pravděpodobně se tam zdržíte a s kyvadlovým provozem počítejte taky na Chomutovsku u Kadaně na silnici 2/224 za Roklí směrem na Žatec. Je to kvůli opravám.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli po ránu teď potkáte někoho s velkým klíčem, tak je to možná jeden ze sedmi klíčníků, který míří i na Český Pražský hrad, kde znovu bude zpřístupněná a ukázána svatováclavská koruna, žezlo a jabko. Znovu budete mít šanci, a to od soboty až do pondělí 28. září. Pokud jste ještě korunovační klenoty neviděli, jedinečná příležitost pro vás. Co dál přinese dnešní den, to se dozvíte za chvíli, a také písničky, které nestárnou, tu budou Hana Zagorová, Mekýš Birka.

0: 10 minut po půl sedmé. Český rozhlas Sever s vámi pondělí 14. září. Co přinese dnešní den? Na tuhle otázku vám rád odpovím. Dnes teprve začíná školní rok pro žáky druhých až devátých tříd Ústecké základní školy Mírova. Kvůli rekonstrukci jejich školy se začnou učit v náhradních třídách bývalém gymnáziu na Severní terase. V Roudnici nad Labem se můžete vydat na cestu kolem světa v informačním a dopravním centru. Podřipska začne v 6 hodin večer cestopisná beseda s Káťou a Láďou z projektu Big Trip CZ, kteří autem objeli celou zeměkouli. Jejich cesta trvala více než 2 roky. V Ústí nad Labem bude v krajské knihovně od 4 hodin odpoledne autorské čtení Lenky Suché z knihy Číslo a Stydlína. Součástí bude také povídání o tom, jak vznikají knižní postavy a setkání s příběhem, který dětem ukazuje, že i zdánlivé rozdíly mohou být začátkem přátelství. A v Ústeckém domě kultury vystoupí Miroslav Donutil. Od 7 večer nabídne svou one-man show Na kus řeči. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den, hezké ráno. Někdy si říkáme, že na našich silnicích je to džungle a právě proto máme pro vás připravenou řidičskou abecedu. Až do konce září každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Už za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale právě teď aktuální informace o počasí. Na telefonu je Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je teď ráno na severu Čech?
2: Ráno máme s velkou oblačností, převládá nám zataženo a k tomu se nám vyskytují ojedinělé v Krušných horách z místy přehánky, ale jsou většinou slabé, takže nic zásadního. Co se týká teplot, tak ty jsou docela vysoké, pohybují se mezi 16 až 13 stupni Celsia, na horách je to pak okolo 11 stupňů.
0: Ano, a bude nám pršet i přes den?
2: Ta oblačnost se bude protrhávat, takže během dopoledne by jí mělo postupně ubývat, odpoledne by pak měla být taková ta proměnlivá oblačnost, kdy chvílemi bude vykukovat sluníčko, chvílemi té oblačnosti bude více. A večer té oblačnosti bude ubývat ještě dále, takže tam bude až skoro jasno. A srážky ty se budou vyskytovat ještě, nebo hlavně v dopoledních a kolem poledních hodin, ale odpoledne už by pršet pak postupně nemělo, takže i ty výjimečné přehánky, které teď máme, tak během odpoledne zcela ustanou. No a teploty, ty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, ve Šluknovském výběžku tam mezi 17 až 20, tam bude o něco chladněji a k tomu mírný severozápadní vítr.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Přeju moc hezký den, naslyšenou.
0: Tak přeze všechno i dneska ty teploty přesáhnou 20 stupňů Celsia a ten déšť pomalu, ale jistě ustává. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Hezký den, 10 minut před 7, pokud nás posloucháte za volantem, jezděte opatrně. Opravdu nevíte, kdy se může stát jakákoliv chyba za volantem, která může mít fatální důsledky. A právě proto otevíráme řidičskou abecedu. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak snad už se v tom trošičku vyznáte, i zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu. Zatím vám všem opravdu šťastnou cestu na našich silnicích.

Pěkný den s českým rozhlasem Sever, za chvíli zprávy v celou v Bílině. Obyvatelé rozhodnou o využití peněz participativního rozpočtu, vybírat můhou od října ze dvou projektů. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za chvíli i od nás. Hezký den vám všem na severu Čech, vám přeji pondělní ranní pohodu.

0: Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci zdravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na koupališti v Litvínově dělníci mění technologie, více práce už si vyžádali 6 milionů korun. V Bílině obyvatelé rozhodnou o využití peněz z participativního rozpočtu. Fotbalisté Teplic podlehli v lize v přerušeném zápase Slavii Praha. Bude ubývat oblačnosti a ustávat déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Modernizace letního koupaliště v Litvínově se prodraží. Původně měla vyjít na 54 milionů korun. Město za ně ale zaplatí o 6 milionů víc. Více práce si podle městské společnosti Sportas vyžádal horší stav betonových bazénů. Co všechno je předmětem modernizace, popisuje jednatel Sportasu Petr Vopat.
3: Obsahem té rekonstrukce je sanace těch betonových ván a kompletní rekonstrukce té související technologie cirkulace a úpravny vody. Zároveň je tam i strojovna, takže i strojovna je součástí té rekonstrukce, okolní plochy, v podstatě to koupaliště bude vypadat jako nové.
1: V Bílině autoři představili své návrhy na využití participativního rozpočtu. Město do něj dalo 1 milion korun. O přízeň místních se budou ucházet dva projekty. První počítá s vybudováním kuličko dráhy v pohádkovém lese, druhý navrhuje úpravu vyhlídky a cest v lázeňském parku. Lidé můžou hlasovat v aplikaci Munipolis od října do listopadu. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě.
4: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
1: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Sedm klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře korunní komoru a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty českých králů si první 4 dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak už výstava otevře pro všechny.
2: Sport.
1: Fotbalisté Teplic prohráli v 8. kole šance ligy se Slavií Praha 0-2. Zápas byl kvůli výpadku osvětlení přerušen ve druhé půli na 20 minut. Teplický trenér Zdenko Frťala k tomu řekl.
5: Ten zápas pořád byl dobře rozehraný, i když prohráváte 1-0, tak tady na to se nedá připravit. Spíš to bylo show pro lidi, že tam byli zaplý telefony, ale určitě jsme rádi, že se podařilo tu elektriku nahodit a ten zápas se dohrál.
2: Počasí.
1: Na severu a na horách ráno čekejte ještě zataženo až oblačno a místy přehánky, jinde už jen ojediněle, přes den ubývání oblačnosti a ustávání deště. Teploty 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na možné zdržení kvůli opravě se připravte na dálnici D8 mezi 48 a 40. kilometrem v obou směrech, to je zhruba mezi sjezdy na Lovosice a Doksany. Provoz je tam veden ve dvou provizorních jízdních pruzích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak jak bylo o víkendu na houbách. Je jich dost na to, že před měsícem jsme říkali, že letos snad ani nebudou. A možná jste v lese potkali novou houbu. Pochází z Ameriky a k nám doputovala s největší pravděpodobností z Polska, kde se rozšířila ve velkém. Vypadá jak taková hamburgerová houska na nápadně dlouhé nožičce. Jmenuje se hřib štíhlotřený. A nejvíce teď vyskytuje podle všeho v Lužických horách. A je prý výborný. Tak si tuto houbu přidejte do svého atlasu hub a ať vám chutná. Hezké ráno a teď jsou tu písničky, které nestárnou, budou tu Věra Martinová a Iveta Bartošová.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, 11 minut po 7 hodině. Radka má svátek, taky Radoslava, i ani na toto jméno nesmíme zapomenout. Je pondělí, je 14. září, máte něco v merku, v kalendáři, že by třeba někdo z vašich známých slavil na rosky. Nevím, možná se objeví v dnešním kalendáři Petra Jungmana.
1: Vítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
4: Prezidente, osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
3: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever. V Teplicích se hrál zápas, fotbalový zápas, místo dvou poločasů na tři třetiny. Fotbalisté Slavie ale stále drží ligovou neporazitelnost, když zvládli i teplický blackout, který to všechno zapříčinil. Podrobnosti o utkání za chvíli.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o počasí, venku pošmourno, zataženo, ale už nám neprší. V tuto chvíli nejsilnější srážky na Českolipsku. Teploty jsou kolem 14 stupňů, 14 stupňů hlásí Bílina i Varnsdorf. Dnešní maximální teploty budou do 22 stupňů, očekáváme zataženo, oblačno, přehánky jen ojediněle, odpoledne budou srážky úplně ustávat, ubude i oblačnosti a vyjasní se. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak.
1: Za 8 minut půl 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Včera to na fotbale v Teplicích vypadalo jako nohek. Na hokeji tak si museli připadat fanoušci, hlavně aktéři zápasu fotbalové šance ligy v Teplicích. Obhájce titulu Slavia Praha vyhrála 2-0, když se vypořádala s neobvyklým průběhem utkání. A to se kvůli výpadku osvětlení odehrálo v podstatě na 3/4 a se dvěma přestávkami. V 65. minutě hlavní rozhodčí Ondřej Berka poslal oba týmy skoro na čtvrt hodiny neplánovaně do šaten.
2: Zápas byl přerušený za stavu 0-1 zhruba v polovině druhé půle na 20 minut. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský neplánovanou přestávku zažil po druhé v kariéře.
3: Liberecem v Admira Wacker v kvalifikaci, kde to se dostalo dokonce čtyřikrát za poločas. Jestli to někomu pomohlo, bych řekl, že spíš nám, že jsme měli možnost prostě doplnit nějaký tekutiny, nějaký gely a trošku si říct, jak ten zápas budeme dohrávat, co se stane, až Teplice změní to rozestavení, takže samozřejmě to, že si stoupnete třeba k tabuli a napíšete to a má na to, je na to klid, je to komfortnější, než to posílat, nebo to na sebe řvát a myslím si, že jsme se pak i sklidnili.
2: Slávisté se snažili podle jejich obránce Štěpána Chaloupka mimořádnou druhou pauzu maximálně využít. I proto se na hřiště vrátili o pár minut později než domácí.
4: Samozřejmě nastoupili maséři se zatrebovití, aby nám pomohli uvolnit těžké nohy, zároveň zůstat v teple, přelíknout do suchýho a na druhé straně videoanalytici a trenéři, aby nám ukázali prostě ty postřehy z toho, co se změnilo třeba do té druhé půle a případně naše nějaké změny a vyšlo to.
2: Teplicím druhá přestávka ublížila. Cítil to taky jejich brankář Krištof Lichtenberg.
5: Měli jsme tam tlak trošku, Slávy jsme trochu zatlačili a určitě jako je to škoda.
2: Teplický fotbalový klub musel domácí ligový zápas přerušit kvůli výpadku elektrického proudu už po třetí. Poprvé v roce 2015 a pak v roce 2023. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3:30 posloucháte Český rozhlas Sever, část Bardějovské ulice v České Lípě je dnes uzavřená. Vy se podrobnosti dozvíte ve zprávách v půl, které přinese Zuzana Zajdová již za okamžik. I nadále hezký den.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Do budovy bývalého ústeckého gymnázia v ulici Stavbařů na severní terase dnes poprvé nastupují žáci druhých až devátých tříd základní školy Mírová. Začátek výuky se jim posunul o dva týdny. Město totiž původní školní budovu opravuje. Nové centrum paměti se dnes otevírá v Českolipském městském centru. Přístupné bude každé druhé pondělí v měsíci vždy od 10 do 15 hodin. Bude sloužit klientům s poruchou paměti a jejich blízkým. Jirkov na Chomutovsku a Kryry na Lounsku dostanou speciální přívěsy pro nouzové ubytování lidí při větších mimořádných událostech, každý v hodnotě téměř 2 miliony korun. Schválili to minulý týden krajští zastupitelé. Přívěsy budou spravovat dobrovolní hasiči a připravené mají být pro použití v celém kraji. V Česku roste zájem o školní doučování, potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, ta stejně jako Člověk v tísni hledá dobrovolníky. Část Bardějovské ulice v České Lípě je ode dneška uzavřená. Pokračuje v ní stavba pobočky fast foodového řetězce. Ulice zůstává otevřena pro autobusy a pěší. Autobusová zastávka zůstává podle Českolipské radnice v provozu. Na severu a na horách ráno čekejte ještě zataženo až oblačno a místy přehánky, jinde už jen ojediněle. Přes den ubývání oblačnosti a ustávání deště, teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 mezi 64. a 63. kilometrem ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu leží velký balík. A na Chomutovsku na silnici 224 u Rokle narazil řidič osobního auta do dopravního značení. Už by u toho ale měla být policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever i s písničkami, které nestárnou. Já už tady mám připraveného Jiřího Korna, Leonu Machalkovou s Petrem Kolářem. Pro tyhle všechny můžete už teď hlasovat do Českého slavíka. A vypadá to, že po letech se do ankety Český slavík vrátí jméno Gott, protože dcera zpěváka Karla Gotta, Charlotte Gottová, je nominována v anketě Český slavík v kategorii objev roku. Tak držíme palce a vy hlasujte a poslouchejte Český rozhlas Sever. Dobré ráno.

0: 10 minut po půl osmé Český rozhlas Sever s vámi, Jiří Korn. Včera vystoupil na Zahradněček v Litoměřicích, jo. Vystoupení se svojí taneční kampany bylo opravdu perfektní, dokonalé, i v dešti to zvládnul. A my jsme si o Zahradněček povídali v pátečním pořadu Dáme řeč, protože Zahradaček letos slaví 50. výročí. Dovolala se i posluchačka Jana z Ústí nad Labem.
1: No, na Zahradu Čech jezdíme už asi 6 let, od té doby, co jsme získali zahrady, stará se o městský záhon, ten jsem taky osázala už hodně. Poprvé jsme tam nakoupili cibulky. Všeho, co jsme potkali, tulipány, lilie, narcisky, to jsem osadila synovi na zahradu. A od té doby teda jedu velkým. A mně se tam moc líbí. Dokonce, když jsme tam byli poprvé, tak jsem se zúčastnila kurzu, to bylo na Velikonoce, myslím, že to bylo, tak jsme tam vytvářeli takové kola, ti jsme zdobili, pomáhali nám tam s tím, bylo to nádherný, krásný zážitek hned na poprvé. Myslím, že letos tam taky něco takového je, ale že se přihlašovalo přes internet, takže to už jsem nestihla, ale to mě se to vždycky líbí, jsem staví dům, takže tam jsou i různý takový i ty na topení a takovýhle, tak my tam vždycky nafotíme, vememe vrtáky, takže jako my si tam užijeme všechno, nejenom ty čičičky, prostě všechno.
0: A proto se s vámi dnes budu těšit na Zahradě Čech na viděnou a právě proto po 9. hodině v pořadu Dáme řeč s vámi bude Renata Filipi, se kterou proberete lékaře specialisty. Jak dlouho jste scháněli specialistu, s jakými čekacími lhutami se setkáváte a musíte za specialistou dojíždět daleko? Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. Hezký den vám všem, dobré ráno.

0: 8:15. Český rozhlas Sever s vámi. S příchodem školního roku vypomáhají dobrovolnice s balením knih a sešitů v městské knihovně v Litvínově. A my do Litvínova budeme se podívat už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí, aktuálně venku pošmourno, zataženo, ale je to bez deště, teploty kolem 15 stupňů. 15 stupňů nám hlásí Žatec a 15 stupňů nám hlásí taktéž Lovosice. Dnešní maximální teploty 22, bude zataženo oblačno po celý den, sem tam přeháňky, během dopoledne bude oblačnosti ubývat, večer se místy až vyjasní. Krásný den.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10.08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pomeňte si, když jste byli malí, chodili jste do školy, základem bylo mít dobře zabalené učebnice, protože jinak jste za ně zaplatili na konci školního roku. Městská knihovna teď v Litvínově nabízí balení knih různých velikostí. Se začátkem nového školního roku se zájem o tyto služby zvýšil. Přicházejí sem nejenom žáci, ale i rodiče a prarodiče. Knihy už několik let balí dobrovolnice seniorky.
1: Dobrý den. Já bych si chtěla zabalit jako žákům nebo také do učebnice. Jo, já bych chtěla i vnoučatům nechat zabalit. Vnoučata potřebují do školy i sešity zabalit a tak.
2: Knihovnu navštívila i paní Julie Somrová, babička, která přišla zjistit, kde se balí sešity a knihy do školy. Jak ale dokazuje Jiří Vrabec, lidé do knihovny nepřicházejí jen s učebnicemi.
3: No, aby ta knížka něco vydržela, aby byla chráněná. No. Je to takový poklad zatím. Není to učebnice, je to kniha Katedrála svatého Víta.
2: Knihovnice Michaely Hrabinské jsem se ptal, jestli je tato služba žádaná i mimo školní dny a kolik zájemců zhruba tuto službu využije.
4: Je to velmi žádaná služba po celý rok, nejenom na začátku školního roku. My balíme sešité učebnice vlastně od ledna do prosince. Každý rok je to určitě minimálně 200 zájemců, kteří naši službu využijí.
2: Jak mi řekla Michaela Hrabinská, s příchodem školního roku knihovna rozšiřuje své balící centrum o tým dobrovolnic. Jedna z nich, Petra Hanáková, knihy balí už 10 let. Zajímalo mě, jak dlouho jí trvá zabalit jednu knihu.
5: To nevím, ale je to asi dost rychle. Maximálně minutu a půl.
2: Balení knih je v Litvínovské knihovně spoplatněné. Zájemci zaplatí od 7 do 25 korun podle toho, jak velký nebo náročný na zabalení je konkrétní formát knihy. Lidé, kteří si nechají zabalit své knihy přímo v knihovně, zároveň získají 50% slevu na registraci. Tu mohou využít jak dospělí, tak i děti, které si knihovnu teprve zkoušejí. Školáci si navíc mohou zdarma odnést papírový rozvrh hodin, který knihovna připravila speciálně pro začátek školního roku. Z Litvínova Jakub Kalaf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litvínov. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den vám všem. Lidé v Turnově od příštího roku budou platit víc za teplo. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. Příjemné vstávání vám všem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Profesionální i dobrovolní hasiči letos od Ústeckého kraje dostanou přes 27 milionů korun. Lidé v Turnově budou od příštího roku platit víc za teplo. Příští týden v pátek se v Liberci uskuteční Den regionálních potravin. Během dopoledne čekejte ubývání oblačnosti a deště a teploty přes den vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký kraj letos hasičům rozdělí přes 27 milionů korun. Podpoří všech 211 žadatelů a většina peněz půjde na nákup techniky. Finanční prostředky budou dále využity na výstavbu nebo opravy požárních zbrojnic a také na vzdělávací nebo výchovnou a zájmovou činnost. Krajští zastupitelé na posledním jednání v uplynulém týdnu navýšili původní částku 8 milionů o více než 19 milionů z nevyčerpaných dotací z loňska a z rezervního fondu. Teplo v Turnově bude v příštím roce dražší o zhruba 150 korun na gigajoule. Informovalo o tom město po zasedání valné hromady městské teplárenské společnosti. Cena tepla se odvíjí od nákupu plynu, který radnice nakupuje spolu s Libereckým krajem na spotovém trhu.
6: Lidé v Turnově napojení na místní teplárnu letos platili 997 korun, včetně DPH za gigajoule. Příští rok by cena měla vzrůst na 1148 korun za jednotku. Cena je o jednotky korun nižší než při energetické krizi před dvěma lety, kdy lidé platili skoro 1500. V následujících letech by mohla růst cen tepla zpomalit nová kogenerační jednotka v ulici Kosmonautů. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Den regionálních potravin představí v pátek 18. září v Liberci nejen oceněné výrobce, ale také novou bezobslužnou prodejnu regionálních produktů u krajského sídla. 20. ročník akce se z náměstí doktora Edvarda Beneše přesune na loni dokončenou náplavku Lužické Nisy. Podle Petry Handlířové z agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje se představí farmáři a výrobci potravin z celého kraje a jejich výrobky budou moci lidé ochutnat i nakoupit. Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá více než hodinu. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem.
7: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
8: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
7: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
8: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Ráno je ještě zataženo a až oblačno a na horách a na severu místy přehánky, jinde už jen ojediněle. Během dopoledne budou srážky i oblačnost od západu ubývat, večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Velmi opatrně na silnici 13 u Obrnic směrem na Karlovy Vary, běhá tam po silnici pes a nehodu dodávky a osobního auta bez zranění máme hlášenou na silnici 27 u Žadce, ale už by tam měla být policie.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, je doba sklizně, zpracování úrody, je potřeba si říct, jak naložit zelí, jak naložit se zelím. Proto právě dnes po 11. dopolední naším hostem bude Veronika Hajková, se kterou probereme zelí ze všech stran, včetně jeho fermentace. Jo, dobře naložené zelí v zimě, jako když najdete. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Michal Tučný a teď Pavol Habera.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Nádherný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. I dneska se podíváme na to, co v učebnicích nebylo. Děti jsou totiž ve škole tak, abychom byli chytřejší, až se vrátí domů. Dneska vám představíme nejrychleji rostoucí dřevinu. Konkrétně ji představí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Chodíte rádi pěšky? Pokud ano, pak určitě oceníte výzvu, do které se od dneška zapojily základní a mateřské školy po celém Česku. Jmenuje se Pěšky do školy. Děti a jejich rodiče má motivovat k tomu, aby do škol nejezdili auty, ale raději šli pěšky. Zapojili se do ní i školy v Libereckém kraji. My se za chvíli spojíme s naší reportérkou, abychom se dozvěděli podrobnosti.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku je oblačno, zataženo. Radarové snímky ukazují, že je to bez deště. Teploty jsou kolem 15 stupňů. 15 stupňů hlásí Litvínov, 15 stupňů máme i v Jiříkově. Dnešní maximální teploty 22 stupňů, bude oblačno, zataženo. Během dopoledne budou srážky ubývat a večer se místy vyjasní.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: 8 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Místo auta raději pěšky. Žáci z více než 500 škol po celém Česku budou tento týden cíleně chodit do školy pěšky. Zapojí se do výzvy, kterou organizuje projekt Pěšky městem. Výzva potrvá celý týden a má za cíl přimět děti k pohybu a sklidnit v okolí škol dopravu. Pěšky dnes do školy půjdou i děti v Libereckém kraji, kde se přihlásilo přes 20 škol. Mezi nimi je i Jablonecká základní škola Pasířská, u které je reportérka Kateřina Kubičková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak ačkoliv děti už téměř půl hodiny sedí v lavicích a učí se, tak ještě před školou stále zůstává několik učitelů, kteří si vychutnávají snídani. Tu totiž škola pro děti a jejich rodiče a taky pro učitele připravila právě tady před školou. Ta akce pěšky do školy, tak ta je na několika místech v kraji, tady v Jablonci nad Nisou se také zapojilo několik škol. Já jsem stála před základní školou Pasířská zhruba půl hodiny a opravdu musím říct, že většina dětí, které jsem potkala, tak přišli pěšky, autem přijeli asi jenom 4, takže zdá se, že opravdu této akce se zhostily obstojně. Škola tu akci pořádá také v souvislosti s tím, že se v září snaží uklidnit dopravu před školou. Zrušila tady parkoviště, na kterém stávaly auta a děti chodili do školy právě mezi nimi a zároveň se chystá do konce září zavést v místě takzvanou školní ulici. Jde o opatření, kdy se ta ulice před školou od půl 8 do 8 uzavře a auta do ní nemůžou vůbec vyjíždět. To by tedy mělo být ještě do konce září. Jak už jsem zmínila, tak k výzvě se připojily i další školy. Podle mluvčí projektu Elišky Vidomus to nejsou jenom ty základní, ale i mateřské. V Liberci je to například základní škola Oblačná nebo mateřská škola Klášterní.
1: Jak přesně ta výzva funguje?
2: Tak děti mají za úkol dopravit se do školy jinak než autem, to znamená ideálně pěšky nebo na kole a koloběžce, použít můžou taky městskou hromadnou dopravu. Pokud tento úkol splní, získají bod, který jim učitelé každé ráno zaznamenají. V případě, že dítě potřebuje do školy dojet autem, vyzývají organizátoři rodiče, aby zastavili dál od školy a kus cesty s dětmi absolvovali pěšky. Za tuto variantu je potom půl bodu. Body se ve třídách sečtou a ty nejúspěšnější kolektivy můžou potom získat odměny.
1: Co je přesně cílem této výzvy?
2: Podle mluvčí Vidomus má výzva děti motivovat, aby se ráno hýbali. I sami učitelé potvrzují, že pěší cesta do školy je pro děti prospěšná, protože je přirozeně probudí a jsou pak lépe připravené na výuku. Tím hlavním cílem projektu je ale sklidnění dopravy u škol. Problémy jsou podle mluvčí Vidomus zejména s auty, která vozí děti do školy a často zastavují bezprostředně před vchodem. V takovém případě se na jednom místě setkávají auta a děti a vznikají tím nebezpečné situace.
1: Jsou nějaká řešení, jak dopravu u škol zlepšit?
2: Tak jedním z nich je právě ta zmiňovaná školní ulice, kterou se rozhodl zavést právě jablonecký magistrát tady u základní školy Pasířské. Jak už jsem zmínila, tak jde o opatření, kdy se ulice před školou před začátkem vyučování zcela uzavře a auta do ní nemůžou vjíždět. Podobnou úpravu zvažuje taky sousední Liberec, ten by chtěl školní ulici zavést v Ruprechticích u základní školy Vrchlického.
1: My moc děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Zuzana Zejdová připravuje zprávy v půl. Dozvíte se, že se budou zpřísňovat pravidla pro prodej kratomu. Podrobnosti už za chvíli. I nadále hezké dobré ráno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a taky o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Modernizace letního koupaliště v Litvínově se prodraží. Původně měla vyjít na 54 milionů korun. Město za ně ale zaplatí o 6 milionů víc. Podle městské společnosti Sportas je to kvůli špatnému stavu betonových skeletů v bazénu. Přes 20 základních a mateřských škol v Libereckém kraji se ode dneška zapojuje do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Jejím cílem je zklidnit dopravu v okolí škol a přimět děti k procházce. Výzva potrvá celý týden. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje za nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa až rok vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Trestné by mělo být i zveřejnění osobních údajů jako telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Za to by pachatelům hrozilo až dvouleté vězení. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Ten by tak mohl být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moct lidé koupit až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet. Ráno ještě čekejte oblačno a na horách a na severu místy přehánky, jinde už jen ojediněle. Během dopoledne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, v Jirkově v ulici Na Stráně havarovalo nákladní auto a překáží, jsou tam hasiči a policie. Nehoda dvou osobních aut komplikuje průjezd v Ústí nad Labem na severní terase po silnici 1/30 u Albertu a čerstvá nehoda v Mostě ve Višňové ulici. U kruhového objezdu se srazili autobus a osobní auto. Můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever, tak počasí v tomto týdnu bude naprosto prý ideální podle meteorologů. Ve všední dny by měly být přehánky, pršet a o víkendu by mělo být krásné sluníčko a teploty maximální v tomto týdnu vystoupí až na 27 stupňů Celsia. Tak si užívejme do zvuky léta a užívejte si i písničky, které nestárnou, za chvíli Karel Gott, teď Kirken.
3: Nosím černý brýle.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po půl deváté, dneska píšeme 14. září, co přinese dnešní den. V Roudnici nad Labem se můžete vydat na cestu kolem světa, v informačním a dopravním centru Podřibska začne v 6 večer cestopisná beseda s Káťou a Láďou z projektu BigTrip.cz, kteří autem objeli celou země kouli, jejich cesta trvala víc než 2 roky. V Ústí nad Labem bude v krajské knihovně o 4 odpoledne autorské čtení Lenky Suché z knihy Číslo a Stydlína. Součástí bude také povídání o tom, jak vznikají knižní postavy a setkání s příběhem, který dětem ukazuje, že i zdánlivé rozdíly mohou být začátkem přátelství. A v Ústeckém domě kultury vystoupí Miroslav Donutil, od 7 večer nabídne svou one-man show Na kus řeči. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu 8:45 vy jste s Českým rozhlasem Sever. V prvních třídách jsou povinně od září taky asistenti pedagogů. Pomáhají dětem, které si na nový režim déle zvykají. Třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích, a to je podle asistentky asi 1/4 třídy. Do školy my se vydáme společně za chvíli. Počasí. Ale teď něco krátce o dnešním počasí. Aktuální teploty kolem 15 stupňů, 15 stupňů nám hlásí Tezduchcová i z Kadaně. Dnešní maximální teploty 22, bude zataženo oblačno, sem tam přeháníky. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až na úplné jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi za 12 minut, 9. hodina, září je v polovině a hlavně prvňáčci si zvykají na nový režim. V tomto školním roce navíc začala platit přísnější pravidla pro odklad nástupu do prvních tříd. Někdy tak nastoupily i děti, které by ještě potřebovaly dozrát. I proto musí být v prvních třídách z víc než 15 žáky povinně i asistent pedagoga. Jeho pomoc je klíčová třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích.
1: Já se jmenuji Laura a těším se, až budeme něco kreslit.
2: Já se jmenuji Lukáš a já se těším na psaní.
3: Já se jmenuji Maxim.
4: Co ty líbíš?
5: Učitelka první D, Veronika Domínová, se postupně zžívá se svými prvňáčky.
6: Určitě, tak my jsme teď jakoby v začátcích, kdy se vlastně seznamujeme s těmi dětmi, jak vlastně fungují a vlastně se adaptují. Na některých jde vidět, že ta socializace, že by ještě potřebovala být chvilku v té školce.
5: Dětem v první třídě nově pomáhá asistentka pedagoga.
6: Taková maminka je jich teď ze začátku. Paní asistentka je tady vlastně nápomocná všem dětem. V té první třídě někdo tu pomoc potřebuje větší.
5: Povinnost mít asistenta pedagoga v prvních třídách, ve kterých se vzdělává alespoň 15 dětí, zavádí novela školského zákona. Pro Romanu Filipovou, která obor vystudovala před 35 lety, to je první pedagogická zkušenost.
7: Jo, tak ta spolupráce je, protože dětičky kolikrát něco nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod. A některé děti mě nepotřebují vůbec, protože si

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dáme řeč po 9. hodině dneska s Renatou Filipy, kterou tady vítám. Hezký den.
1: Ahoj, Zdeňku.
0: Tak jaký je dnesní téma?
1: Málo lékařů specialistů. Zdeňku, prozraď mi, my už máme ten věk, kdy občas potřebujeme nějakého specialistu. Ano. Jak dlouho ti trvalo, než jsi nějakého sehnal?
0: A víš, že jako jsem scháněl, tak jsem scháněl urologa, že jo, v 50. A to jsem sehnal celkem rychle. Těch urologů je docela dost.
1: No.
0: Ale teď jsem scháněl cévního.
1: A tam už byl problém.
0: To už je problém, to je dlouhá čekačka. No. Ale
1: my jsme třeba s dcerou měli problém pochopitelně s logopedem a nakonec jsme teda zůstali u soukromého. To jsem ráda, že teda jsme u soukromého, ale teda pěkně si zaplatíme.
0: Ano, stejně tak jako rovnátka. No,
1: přesně tak,
0: No, tak to proberte po 9. hodině.
1: Probereme.
0: S Renatou Filipy na Českém rozhlasu Sever. Hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Až čtvrtina žáků první třídy Teplické školy potřebuje pomoc asistentky pedagoga. Do konce roku by měla skončit modernizace koupaliště v Litvínově. Fotbalisté Teplic podlehli v lize přerušeném zápase Slavii Praha. Na severu a na horách dopoledne čekejte ještě zataženo. Teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Na letním koupališti v Litvínově na Mostecku mění technologie na čištění vody. Modernizace se týká i bazénů. Práce výjdou zhruba na 60 milionů korun. Původně ale měly být o 6 milionů levnější. Pokračuje jednatel Sportasu Petr Vopat.
2: V finále jak těch bazénů v té dětské části, tak toho velkého je položení folie a to je limitováno počasím. Harmonogram je takový, že by se to mělo stihnout v letošním roce, aby koupaliště bylo připraveno na příští letní sezónu.
0: Ta začíná na litvínovském koupališti každý rok v květnu. V prvních třídách jsou od září nově taky asistenti pedagogů. Pomáhají dětem, které si na nový režim déle zvykají. Třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích je to zatím asi 5 z 20 žáků, tedy čtvrtina třídy, říká asistentka pedagoga Romana Filipová.
3: Nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod a musím se snažit, aby se třeba nastartovali na ten úkol, aby ho dodělali. Takže mám tady takových třeba 5 dětiček, o kterých vím, že za nima pravidelně chodím a jsem u nich.
0: Poruchy rovnováhy můžou způsobovat závratě a s věkem jejich riziko výrazně roste. I na to upozorňuje Světový týden rovnováhy, ke kterému se přidali také lékaři z pražského Motola. Součástí akce je řada odborných kurzů a workshopů. Ty mají podle Vladimíra Kouckého z Neurootologického centra fakultní nemocnice v Motole zvýšit povědomí o závratích a poruchách rovnováhy. Mají ukázat, že tyto problémy jsou léčitelné.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic prohráli v 8. kole šance ligy se Slaví Praha 0-2. Zápas byl kvůli výsledku osvětlení přerušen ve druhé půli na 20 minut. Teplický trenér Zdenko Frtěla k tomu řekl.
4: Ten zápas pořád byl dobře rozehraný. Když prohráváte 1-0, tak tady na to se nedá připravit. Spíš to bylo show pro lidi, že tam byli zaplý telefony, ale určitě jsme rádi, že se podařilo tu elektriku nahodit a ten zápas se dohrál.
1: Počasí.
0: Na severu a na horách dopoledne čekejte ještě zataženo až oblačno a místy přehánky, jinde už jen ojediněle. Přes den bude ubývání oblačnosti a ustávání deště. Teploty 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 126 cm, průtok 79 metrů krychlových za sekundu. Předpověď na dnešní den je 125 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě v ulici Višňová se srazilo osobní auto a autobus. Nehoda se obešla bez zranění. Dál v Ústí nad Labem v ulici Krušnohorská máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. A taky v Jirkově v ulici na Stráni havarovalo nákladní vozidlo. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná pondělní Dáme řeč. A dnes si budeme povídat o tom, jestli je málo lékařů, ale specialistů. V Česku totiž chybějí lékaři, je nedostatek ambulantních specialistů. Jak dlouho jste vy osobně scháněli nějakého specialistu? S jakými čekacími lhůtami se setkáváte? A musíte třeba za specialistou dojíždět daleko? A jak daleko? Už teď volejte do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz nebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. A já vám posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá skupina Beatles, později i Vašek Neckář a teď posílám Janka Ledeckého.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byly Beatles a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A taky jsme z Beatles odstartovali dnešní Dáme řeč. My si povídáme o lékařích specialistech, kterých je v Česku doopravdy velmi málo. Alergologie, oční lékařství nebo třeba dětská psychiatrie, tak to jsou jenom některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád. Že jo?
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Je to tak, v Česku doopravdy chybí lékaři a je nedostatek ambulantních specialistů a proto se vás na Českém rozhlase Sever v našem Dáme řeč ptáme, jak dlouho jste vy osobně schánili nějakého specialistu, jaká byla čekací lhůta a musíte třeba i dojíždět a pokud ano, tak jak daleko. Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212 nebo mi napište e-mail na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Teď už posílám Marculu Holanovou. Tak hezký poslech.

0: Jestli je na nebi Bůh, zpívala Marcela Holanová 9 hodin a 20 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o tom, že doopravdy chybí lékaři, a to hlavně specialisté. Ptám se vás, jak dlouho jste schánili nějakého specialistu. Napsala i paní Alena z Mostu k nám na e-mail dáme řeč @rozhlas.cz. Dobrý den, pro dceru jsem schánila dětského nefrologa. U nás v Mostě nemáme šanci. V Chomutově také plno. Nakonec nás vzali až v Ústí nad Labem, což máme přes 40 kilometrů. Nejhorší ale byla ta doba. Termín jsme dostali až za 7 měsíců. Když máte nemocné dítě, je takové čekání naprosto nekonečné a stresující. Paní Aleno, díky, že jste napsala e-mail. Klidně pište i vy, jak dlouho jste čekali, jak dlouho jste schánili specialistu. A vlastně je to občas těžké, kor u dětí. Znám to, když jsem schánila logopeda pro dceru, tak bylo to naprosto nemožné. Čekací lhůty byly klidně i rok. Nakonec to tedy dopadlo soukromou logopedkou, která je skvělá, ale čekací doba i u ní jsou klidně 2 měsíce. No a vidíte to, musíme se objednat na kontrolu. Ještě, že jste mi to připomněli. Co vy? Jak dlouho jste schánili specialistu? Jaké jsou třeba čekací lhuty? A musíte třeba i někam dojíždět? Zavolejte do studia, telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Helena Vondráčková a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o lékařích specialistech a ptám se, jak dlouho jste nějakého schánili, jaké třeba byly čekací lhůty a jestli jste dojížděli, k nám do studia se dovolala i paní Pavla z Neratovic. Paní Pavlo, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já vám všem také. Já jsem zdravotnice, stará 52 let, jsem pracovala ve zdravotnictví a sama jsem měla problémy. Když mě umřel manžel, byla jsem ještě mladá, bylo mi 50, tak jsem byla z toho psychicky špatná, takže jsem scháněla. Pomoc psychiatričku asi 3 měsíce sehnala. Dala mi dohromady během 2 let, ale potom jsem nemohla sehnat endokrinoložku. Já měla kamarádku, která mi umřela a já jsem ji scháněla 3 roky a dostala jsem se na prosek doktor Seďrosové, to je úžasná paní doktorka a měla jsem jedním to štěstí, že jen vypadla pacientka. Tak mi vzali, já jsem na to čekala opravdu velice dlouho a pak jsem se taky zázrakem dostala po covidu 70 letech na Albertov na reumatologii. Tam jim taky vypadla pacientka z urgentní ambulance, tak mě tam vzali. Měla jsem opravdu štěstí. A teď jsem byla na vydání stehu po úrazu a potkala jsem 2 známí, kteří úplně zoufale říkali, že hledají neurologa, že nemůžou nikoho sehnat a jenom jako perličku musím říct, že dokonce to je tak špatný v tom zdravotnictví, že na urgentu, na chirurgii, na měníku slouží i koroner, takže víc nemusím ani konstatovat. Prostě je skutečně málo lékařů a přesluhujou hodně, ale já si říkám, že tohle to se musí opravdu nějak řešit, to není možný. Já jezdím do té Prahy z těch Nartovic, tak asi těch 20 kiláků, to mám přestupy po celé Praze, ale máte lidi i z vesnic, který třeba tam na tu reumatologii jezdí třeba až i z Ostravy, z vesniček, ano. To je neskutečný. Takže si myslím, že by se to fakt mělo nějak řešit, protože každý chce dělat v Praze, ale já jako musím říct ze zkušenosti, že člověk nabere praxi, jak sestra, tak lékař na venkově, ano. Kde je menší špitál, tam získá skutečná, jako první bába nastoupila do Brandýsa, bylo to úžasný, naučila jsem se úplně všechno a v té Praze to je přelékařený, přesestrovaný a to není dobře. To bych chtěla, aby šli ven ty doktoři, tam se naučí i ty sestřičky.
0: Paní Pavla z Neratovic, paní Pavlo, tak díky za zavolání, naprosto s vámi souhlasím a říkám si, je štěstí, že Neratovice jsou takový kousek od Prahy. Koukala jsem si, že je to asi 20 kilometrů.
1: No je to 20 kiláků, je to kousek, tak to je štěstí. Mějte se moc hezky, všem všem hezký den, nashledanou.
0: Vy taky díky za zavolání, no a klidně mi zavolejte i vy, jak dlouho jste schánili nějakého specialistu, jestli jste za ním museli někam dojíždět, nebo jste měli to obrovské štěstí, že byl ve vašem okolí. Zavolejte do studia, telefon je 475 212 212.
2: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Neil Diamond a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. Máme přesně 9 hodin a 31 minut k tomu. My si povídáme o tom, že v Česku chybí lékaři, hlavně specialisté. No a o tomto tématu si budu povídat i s Honzou Pechoutem. Honzo, přeji hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne všem.
0: Tak Honzo, my už oba dva máme nějaký věk, kdy občas potřebujeme nějakého toho specialistu. A scháněl jste nějakého, dejme tomu nějakou delší dobu, nebo to vždycky nebyl problém?
1: Ale já musím teda se přiznat, že už od malička se doktorům vyhejbám velkým obloukem, že opravdu já snad mám syndrom bílého pláště napsaný v dokladech. Takže nechci, že nemám doktorama zkušenosti, ale mám jako docela takovou ošemetnou zkušenost se svojí manželkou, která si nahmatala bolku, tak si zavolala ženskýmu doktorovi, ta řekla, jo, přijďte za 3 týdny, nelíbí se mi to, objednala ji zase dál a dál a mezi tím rakovina bujela. Takže já si myslím, že kdyby se opravdu nečekalo tak dlouho, takže to nakonec dopadlo líp. A asi těch specialistů teda je málo, když vidíte, že vás objednají na CTčko za měsíc nebo za dva, zubař za půl roku, takže žádná sláva. A já ještě, když to teda vezmu ze svého hlediska, toho motoristického, tak mi strašně vadí, že se nedá okolí zdravotnické zařízení zaparkovat rozumně, v rozumné vzdálenosti. Když to vidíte, že třeba v krajský zdravotní pořád píšou a je to dobře, že se rozšiřují lůžka, je tam nový oddělení, ale ani jedno parkovací místo navíc. Takže pak si myslím, že to je problém vůbec se jako k těm doktorům fyzicky dostat.
0: No. Jasně, takový celý komplexní problém. Jakého specialistu, vím, že jste mi říkala, že se teda vyhýbáte, ale vzpomenete si na nějakého specialistu, kterého jste naposledy navštívil? Já to z vás dostanu.
1: Jo, budu říkat, že to byl čurolog, jo, ale byl to samozřejmě urolog, kde jsem měl problém s ledvinovýma kamenama a to zase musím teda čest a sláva tady krajský zdravotní a doktorům z toho, z té urologie, jak se o mě postarali a jsem teď pod jejich dohledem, takže to musím, jakoby chvála veliká. Takže s tím jsem spokojený, když samozřejmě mám husí kůži, když jenom se k té nemocnici blížím, ale tady bych se vůbec jakoby nestěžil. Ani na přístup, zkrátka na celou tu záležitost.
0: Jan Pechout byl naším hostem ve vysílání, tak díky a přeji vám hezké dopoledne. A hlavně brzy, a když pojedete do nemocnice, tak ať nemáte problém s parkováním. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den.
0: A co vy, scháněli jste třeba někdy nějakého specialistu? Trvalo vám to dlouho? Jaká byla čekací doba a museli jste třeba i dojíždět? Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212 anebo pište na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Jaromír Nohavica dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o tom, že je v Česku nedostatek lékařů, a to hlavně specialistů. Píšete na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. Dobrý den, chtěla bych se podělit o zkušenosti s čekacími lhůtami na endokrinologii. V Žatci i Lounech mi rovnou řekli, že nové pacienty vůbec nepřijímají. Když jsem nakonec sehnala lékařku v Chomutově, objednala mě na kontrolu až za 3/4 roku. Když se vám zhorší výsledky štítné žlázy, je 9 měsíců strašně dlouhá doba na to, než s vámi někdo začne situaci vůbec řešit. To napsala paní Monika ze Žatce a napsal i pan Václav z Děčína. Zdravím celý Český rozhlas Sever. Mám širý zákal a můj původní oční lékař odešel do důchodu. Najít nového v Děčíně byl nadlidský úkol, obvolal jsem jich asi 8 a nikde nebrali. Nakonec mě provizorně zaregistrovali v Teplicích na běžné vyšetření, ale čekám vždycky minimálně 5 měsíců. S mým důchodem a autem, co už dosluhuje, je to dojíždění za každým vyšetřením komplikace. Hezký den všem od pana Václava. Tak díky za vaše e-maily a my si určitě ještě můžeme popovídat o tom, jestli jste taky scháněli specialistu, jaké byly třeba čekací lhůty a jestli musíte dojíždět i daleko. Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212 anebo pište na e-mail. Dáme řeč @rozhlas.cz.

0: kdo se diví, ten je cvok.
1: Vašek Neckář, jeho křídla iluzí. 9 hodin a 40 minut k tomu vy posloucháte dnešní Dáme řeč. Jak nám do studia se dovolala i paní Maruška ze Středočeského kraje. Paní Maruško, hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak a my už jsme si povídali v průběhu písničky o tom, že najít lékaře je doopravdy hodně komplikované. A povídala jste mi historku právě z Jáchymova, tak pojďte to říct i posluchačům.
2: Byla jsem na jaře v Lázni v Jáchymově a jela jsem na výlet do městečka. Ptala jsem se, jak ten autobus, kde staví a tak dále, jako co potřebuji najít tam. Lékárnu jsem tam třeba hledala a tak mi ta paní radila a říkala, jako jestli jsem v Lázních. Já říkám, že jsem tam v Lázních a že to tady vůbec neznám. A ona říkala, a odkud jste? A já říkám, za ruzyňským letištěm. A ona mi povídá, říká, no já jezdím do Prahy prej se léčit. A já říkám, a kam? Do reumatologického ústavu prejezdím. Vždycky jednou za 4 roku říkám, tak daleko z Krušných hor. A ona říká, no bohužel, protože prý jinýho lékaře nemám. Mm-hmm. Takže mě to hodně překvapilo, že takovou dálku jsou lidi ochotni a schopni jezdit.
1: Pokud lékaři nejsou, tak se asi nedá nic jiného dělat.
2: On naštěstí tam jezdí jako autobus do Prahy jednou za čas tam, asi já nevím kolikrát za den jede do Prahy a říká vždycky prej honím brzo ráno, musím si vzít ale na to dovolenou, protože ta paní pracovala ještě.
1: Ano.
2: Do 50 a takže si musí vzít na to vždycky dovolenou a říká to prej na celý den. A já říkám, v tom reumatickém ústavu, i když jste objednaná, tak tam čekáte, vyjde vám to třeba 4 hodiny. Že jste tam.
1: Když k tomu připočítáte cestu, tak je to doopravdy výlet na celý den. Je to tak?
2: Ano, a ještě k tomu cestu, to říká, já prý vyjedu brzo ráno a vrátím se pozdě večer.
1: Paní Marie ze Středočeského kraje, tak díky, že jste zavolala k nám do rozhlasu. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: A chválila ten reumatologický ústav moc.
1: Chválila. No tak, aspoň že tak, že to bylo k ničemu dobré. Díky vám.
2: Je tak hezký den.
1: A co vy, taky jste nějak dlouho scháněli specialistu? Jaké byly třeba čekací lhůty? A musíte dojíždět daleko? Tak klidně zavolejte, ještě jeden telefon stihneme. Telefon je 475 212 212.
3: Český rozhlas Sever.

0: Tohle byli Wham a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. Se mnou ve studiu je i můj kolega Milan Král. Milane, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: A scháněl jsi někdy nějakého specialistu? Nosíš brýle, tak třeba očního lékaře?
1: To mám stále stejné, tam se v podstatě i jako nenavštěvuju ani lékaře, tam jdu rovnou do té optiky, protože jasně, jak to tak bývá, změří tě a vyberou. Ale ano, takovou vážnější nemoc jsem relativně nedávno řešil a vlastně toho lékaře jsem našel nakonec a jak to tak bývá, přiznáme a jezdím do Prahy.
0: A jak dlouho to trvalo, než jsi našel toho svého specialistu?
1: To trvalo relativně krátce, dalo se, ale když jsem byl postaven před tu situaci, tak to bylo takové zvláštní, že vlastně nejsou ty lékaři, taky jsme jako hledali, co se kde a nakonec teda ta Praha nějakým způsobem vyšla, takže každý čtvrt roku jezdím na kontroly do Prahy.
0: Aha, dopadlo to naštěstí dobře.
1: Dopadlo to dobře naštěstí.
0: Jsi vlastně jako náš kolega Zdeněk Lukesle, ten taky jezdí se štítnou žlázou do Prahy, do IKEMu taky velmi často, tak ještě, že říkám, ještě, že tu Prahu máme a že ty lékaři jsou aspoň tam. Co dopolední expres, co nás čeká?
1: Tak já bych asi nalákal na kvašené zelí. Mm-hmm. Po 11. hodině budu mít zajímavého hosta, Veroniku Hajkovou, která je propagátorkou, popularizátorkou a dostaneme se i k pickles nebo kimči, taková ta nakládaná zelenina, což jsou velké dobroty, jak na to, na co si dát pozor, k čemu to je, proč to dělat doma. To všechno probereme po 11. hodině třeba.
0: Milan Král, také ten vás provede dopoledním expresem. Renata Filipi přeje hezký poslech.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Třebenicích začne od října fungovat nová dětská skupina. Děti z některých škol a školek budou tento týden cíleně chodit do školy pěšky. Pražský IKEM opakovaně podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákony. Bude ubývat oblačnosti i deště, večer se místy vyjasní. Teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. V Třebenicích na Litoměřicku vznikla v budově tamní mateřské školy nová dětská skupina. Celkové náklady na výstavbu radnice vyčíslila na 22,5 milionu korun. Město ze svého rozpočtu zaplatilo 4 miliony korun. Zbylé finance má pokrýt dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ředitele Třebenické mateřské a základní školy Stanislava Nováka bude dětská skupina v provozu od října.
2: Je plán, že se ta dětská skupina spustí. Je to dětská skupina s kapacitou 24 dětí. S tím, že udržitelnost té dětské skupiny je stanovena na 5 let a poté tam může být klasická třída mateřské školy.
0: Přes 20 základních a mateřských škol v Libereckém kraji se ode dneška zapojuje do celorepublikové výzvy Pěšky do školy. Jejím cílem je sklidnit dopravu v okolí škol. Výzva potrvá celý týden. Děti můžou přijít pěšky, přijet na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Získají za to jeden bod. Půl bodu můžou získat v případě, že je rodiče přivezou autem, ale zastaví dál od školy. Současně má výzva přimět děti k pohybu, vysvětluje mluvčí projektu Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Ta ranní procházka může být prospěšná nejenom pro zdraví, ale i pro soustředění. Učitelé si často pochvalují, že děti, které se ráno projdou, tak se potom lépe soustředí a že opravdu je to dost velký rozdíl učit děti, které mají za sebou ranní procházku, anebo ty, které přijeli až ke škole autem.
0: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry Národního kontrolního úřadu za závažné. Podle jeho mluvčí Brambory Brunsvíkové už při kontrole přijali několik nápravných opatření. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje. Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá 2% HDP, tedy závazku.
1: Počasí.
0: Od západu bude obývat oblačnosti i deště. Večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20 a na horách 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici číslo 13 v Děčíně v Kamenické ulici. Nikdo se nezranil a asistuje tam policie. A velmi opatrně na Chomutovsku na silnici 223 na Výsluní a v Křimově. Na úseku asi 900 metrů je olej na vozovce. Budou se tím zabývat hasiči. A další podobná situace na silnici číslo 13 mezi Děčínem a Huntířovem. I tam jeďte velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Sever, je čas na dnešní pondělní dopolední expres a já vám přeji příjemný začátek týdne. Slavným Severočechem bude tentokrát hokejista spojený hlavně s litvínovským klubem Ondřej Weissmann. Zapomenutá perla na ohři, i tak se říká Letohrádku Pátek. Za chvíli se do barokně upravené renovované stavby podíváme a upozorníme na další nebeský úkaz. Venuše a měsíc v zákrytu dnes kolem poledne. No, hvězdy budou i v našem hudebním programu. programu. Čekají nás opět písničky, které nestárnou. Bude to třeba Petr Novák nebo Věra Martinová. Teď je ale připravený Michal David.
1: Dopolední Express.

0: Petr Novák, já budu chodit po špičkách 11 minut po 10. hodině. Rozjel se dnešní dopolední expres a já jsem ještě nepopřál Radkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A před námi je další slavný Severočech, opět si ho připravil Milan Knotek a tentokrát se podíváme hlavně do Litvínova. Bude jim totiž hokejista Ondřej Weissmann.
1: Slavní Severočeši.
2: Už ve věku 16,5 roku začal hrát naší nejvyšší hokejovou soutěž Ondřich Weissmann, který se narodil v roce 1959 v Duchcově. Vychoval ho litvínovský klub, kde strávil většinu kariéry. Začínal jako útočník, ale později se posunul na post obránce. Ve 13 sezónách odehrál ve žlutočerném dresu 445 zápasů. Vstřelil 54 gólů a zaznamenal 52 asistencí. Největší hráčské úspěchy ale zažil na vojně v Dukle Jihlava. V letech 1982 až 84 tu získal 2 mistrovské tituly. Nastoupil do 81 zápasů, ve kterých si připsal 27 bodů. Na juniorském světovém šampionátu v roce 1979 vybojoval Weissmann stříbrnou medaili. Za seniorskou reprezentaci Československa nastoupil 4x. Trénovat začal po ukončení aktivní hráčské kariéry na počátku 90. let. V Litvínově působil u Ačka i mládeže. Litvínovský dorost přivedl v roce 1997 k národnímu titulu. Potom se stal dlouholetým asistentem trenéra Vladimíra Růžičky. V roce 2003 spolu oslavili ligové prvenství v pražské Slávii. A v letech 2005 a 2010 dovedli k titulu mistrů světa český národní tým. Weissmann má doma také bronz olympiády v Turíně, kde byl jedním z asistentů Aloise Hadamčíka. Litvínovský klub řadí Ondřeje Weissmanna mezi významné osobnosti své historie.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Jana Chládková, brzy nás čeká třeba Cat Stevens nebo Marika Gombitová, pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Severa. Opět pro vás máme dopoledne připravený zajímavý tip třeba na víkendový výlet.
1: Křížem krajem.
0: Do zámku Pátek, který stojí ve stejnojmenné obci na Lounsku a který byl postaven na přelomu 17. a 18. století, se teď podíváme s průvodcem Petrem Chaloupkou a redaktorkou Evou Bucharovou.
2: Kolika místnostmi vlastně ty lidi provázíte?
3: Asi tak 14, ale už jsme to trošičku přehnali, takže už pomaličku začínáme některou místnost vynechávat, aby jsme dodrželi tu hodinu prohlídky.
2: Původní, co se zachovalo na zámku, jsou dveře, okna a stropní malby.
3: Dvoje stropní malby a troje kamna. Myslím, že to bude skoro úplně všechno. S výjimkou tedy vybavení kaple, která se nám dochovala skoro celá kompletní.
2: A ta kaple má zvláštní umístění.
3: Kaple je uprostřed zámku, ale to je tím, že tam kaple nikdo nezamýšlel, ale je to původní taneční sál toho bývalého letohrádku, který byl zámek Pátek dřív.
2: Komnaty jsou ale bohatě zařízené, tak odkud se ty věci všechny vzaly?
3: To jsou dary návštěvníků, spoustu věcí si kupují a to jsou taky ty věci z toho romantického období kolem roku 1900, takže se dají ještě celkem rozumně koupit.
2: Řekněte nám o těch, kteří tady žili a kteří to třeba vlastnili v průběhu staletí.
3: Tak většinou šlo o řád premonstrátů ze Strahova, no ale nebylo to vždycky jenom církve, na 300 let se to stalo majetkem šlechtických rodů, takže tady byly Štemberkové, Lobkovicové nebo Litechštejnové a pro ně se to stávalo spíš takovým letním sídlem nebo loveckým zámečkem. 1374 je první zmínka o tvrzi. V té době to byla tvrz. Ještě před tím zámkem, před tou tvrzí, tady byla opevněná hospoda. Aspoň se říká, že byla opevněná, že se v ní soudilo. U zámku si v roku 1544 začíná tehdejší majitel Jan IV. Popel z Lobkovic budovat letohrádek.
2: A když se podívám do té novodobé historie, zámek je teď prázdný.
3: Zámek není prázdný, zámek je plný nábytku.
2: Zámek je bez trvalých obyvatel a vlastního.
3: Vlastního mezi městy z Peruc, ale od přesně to rok nevím.
2: Kde je to vaše místo, kde vy se cítíte dobře, nebo osobní místo?
3: Kabinet kuriozit.
2: Jak je zámek Pátek přístupný? Kdy se sem můžeme přijet podívat?
3: Tak podmluvě kdykoliv, ale normálně jsme přístupní od března do listopadu, pátek, sobota, neděle.
0: Na zámek Pátek nás pozval průvodce Petr Chaloupka.
1: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Máme 10:30, 2 minuty k tomu, vy jste si naladili Český rozhlas a Sever a pokračuje dnešní dopolední expres. Planeta Venuše a Měsíc dnes na denní obloze předvedou zvláštní úkaz. Zhruba na hodinu se ocitnou v zákrytu. Podle astronomů je dobrý čas k pozorování zhruba 30 minut před polednem a ještě lepší 15 minut popoledni.
1: Zákryt Venuše Měsícem, Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Venuše je nejjasnější planeta, vlastně třetí nejjasnější těleso na obloze po Slunci a po Měsíci. Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi 30 minut před polednem. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 15:45 popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku. Přesné časy se i na území Česka liší v minutách.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že to není tečka, že to není hvězda, že to je kotouček a že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: Odborníci ovšem důrazně doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce. V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš Měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
2: Fáze Venuše se ale mění mnohem pomaleji než měsíční fáze. Celý cyklus trvá asi 1 rok a 7 měsíců k tomu. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. To byla Věra Martinová, písnička Až na vrcholky hor, 10 hodin a 41 minut. Patří žampiony do mrazničky? I to je otázka, na kterou znají odpověď naše dnešní babské rady, které budou patřit právě zmíněným oblíbeným houbám.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo tistovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová v dnešním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Za chvilku nás čeká Hana Zagorová i s Vlastimilem Rapesem, tak už asi tušíte, že půjde o hit s názvem Jen pár dnů. Teď už je ale 11 minut před 11. hodinou čas na další tipy se Slavkou Brádlovou, ve kterých většinou zveme za nějakou kulturu. No ano, i v týdnu můžete vyrazit za kulturou, ale díky tipům můžete dokonce i ušetřit. Třeba v Mostě v městské knihovně začíná burza knih. Víc nám tedy Slavka právě teď prozradí.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Já začnu ty dnešní pozvánky pozvánkou do městské knihovny v Mostě, kde dnes začíná burza. Je to nabídka vyřazených knížek, časopisů, hudebních nosičů i hudebnin, a to všechno pro veřejnost za poměrně nízké ceny. Otevřeno je dnes od 10 do 18 hodin, zítra také, ve středu zavřeno, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu to pokračuje. A ještě jedno knihovnické pozvání, a tentokrát do knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. V 16 hodin tam začíná autorské čtení a taky povídání o tom, jak vlastně vznikají knižní postavy. Potkáte se s příběhem, který nejenom vám, ale hlavně vašim dětem ukáže, že i zdánlivé rozdíly mohou být začátkem velkého přátelství. Číst a povídat bude Lenka Suchá a titulek je Číslo a Stydlína. Další pozvánka nás zavede do Roudnice nad Labem, do tamního informačního a dopravního

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Základní škola Mírová v Ústí nad Labem dnes zahájila školní rok. V Bílině obyvatelé rozhodnou o využití peněz z participativního rozpočtu. Lidé v Turnově budou od příštího roku platit více za teplo. Dnes bude ubývat oblačnosti i deště, večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Žáci Ústecké základní školy Mírová dnes oficiálně zahájili školní rok. V budově bývalého gymnázia v ulici Stavbařů na severní terase. Kvůli stěhování se jim začátek výuky posunul o 2 týdny. Město totiž původní školní budovu obnovuje. Na zahájení byla i reportérka Kateřina Kučerová.
4: Všech celkem kolem 600 dětí se kolem 7:45 shromáždilo před budovou bývalého gymnázia. Třídní učitelé si je postupně podle jednotlivých tříd volali k sobě. V nových, podle ředitele školy Kamila Weigenda, výrazněji rozsáhlejších prostorách se žáci nejdříve společně rozkoukávali. Následovala taky prohlídka samotné budovy. Žáci budou zároveň i nadále docházet na obědy do jídelny v rekonstruované škole. Obnova stávajícího objektu by měla být hotová v červnu příštího roku. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Bílině autoři představili své návrhy na využití participativního rozpočtu. Město do něj dalo 1 milion korun. O přízeň místních se budou ucházet 2 projekty. První počítá s vybudováním kuličko dráhy v pohádkovém lese, druhý navrhuje úpravu vyhlídky a cest v Lázeňském parku. Lidé můžou hlasovat v aplikaci Munipolis od října do listopadu. Teplo v Turnově bude v příštím roce dražší o zhruba 150 korun na gigajoul. Informovalo o tom město po zasedání valné hromady městské teplárenské společnosti. Cena tepla se odvíjí od nákupu plynu, který radnice nakupuje spolu s Libereckým krajem na spotovém trhu.
5: Lidé v Turnově napojení na místní teplárnu letos platili 997 korun, včetně DPH za gigajoule. Příští rok by cena měla vzrůst na 1148 korun za jednotku. Cena je o jednotky korun nižší než při energetické krizi před 2 lety, kdy lidé platili skoro 1500. V následujících letech by mohla růst cen tepla zpomalit nová kogenerační jednotka v ulici Kosmonautů. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Policie od včerejška pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když pohřešovaný od cesty na Mezihorskou zamířil směrem k Jedovníku. Hledaný Emil Tkáč měří asi 175 cm, je vysoký, hubený a má prošedivělé vlasy i bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Nemá u sebe mobil. Jakékoliv informace o něm prosím volejte na 158.
3: Počasí.
2: Od západu bude ubývat oblačnosti i deště, večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Vážná nehoda se stala na Děčínsku na silnici 263 mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Střetla se tam dvě osobní auta, zasahovali tam záchranáři. S opatrností to ale objedete. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje stále příjemné pondělí 14. září. Nakládané nebo chcete-li kvašené zelí, ale také nakládaná zelenina. Proč je to tak dobré, zdravé a jak na to? Tak to je téma pro dnešního hosta Veroniku Hájkovou, popularizátorku zdravého jídla a zakladatelku projektu Průzkumník zdravého vaření. Přivítáme ji za mikrofonem už za pár chvil. No a k tomu přidáme opět ty písničky, které nestárnou, už brzy tady bude třeba Pavel Novák. Teď ale pokračuje Meký Žbirka.
3: Dopolední expres

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Máme 8 minut po 11. hodině, pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Severa, je čas na dnešního hosta. Nakládané kvašené zelí a zeleninu. To si můžete samozřejmě koupit v obchodě, ale obecně se ví, že to není úplně ono, že je nejlepší si to udělat doma. Proč to tak je a jak na to, a nejen to si řekneme teď s naším hostem Veronikou Hájkovou, zakladatelkou projektu Průzkumník zdravého vaření, kterou vítám ve studiu. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám všem.
1: A já posluchačům připomenu linku, protože třeba je napadne něco, na co by se chtěli zeptat. K nám do studia je telefon stále stejný, jednoduchý 475 212 212. Máme také e-mail host@sever.rozhlas.cz a nebo jenom rozhlas.cz. Napsat můžete na oba. Já začnu úplně jednoduchou. Hned v tom úvodu jsem mluvil o tom, proč si dělat naloženou zeleninu, naložené zelí doma, že je to zdravější než z toho obchodu. Je to tedy opravdu tak?
2: Tak já bych na začátek řekla, že opravdu teď je ten správný čas naložit si svoje vlastní kysané zelí. Hlavně proto, že se blíží podzim, takové ty první nachlazení, bacily se o nás pokouší. A když si doma naložíme zelí, tak máme zásobárnu vitaminu okamžitě po ruce. Kysané zelí je plné probiotik a to se právě v tomto období skutečně hodí. A když si nakládáme kysané zelí sami doma a proběhne tam to správné kvašení, tak je mnohonásobně hodnotnější než obchodě, protože v obchodě musí prodavači nebo prodejci zajistit, aby to zelí bylo dostatečně ošetřené, aby se tam nemnožily patogeny, je sterilizované. Tím pádem připravené o nějaké ty vitamíny, probiotika. Je zabezpečené tak, aby v tom regále vydrželo dlouho. Mhm. A doma máme živý produkt, který je právě plný různých probiotických látek, vitamínů, stopových prvků a tak dále.
1: Probiotika, to jsou střeva, že jo?
2: Ano, probiotika to jsou bakterie, které potřebujeme pro správný střevní mikrobiom, proto, abychom měli silný imunitní systém a aby v těch střevech všechno správně fungovalo.
1: Co se tedy stane, když se zelí nebo zelenina začnou měnit v to kvašené? Co tam vzniká?
2: Tak obecně lze říct, že během toho kvašení vzniká kyselina mléčná, která tu zeleninu konzervuje a která právě množí ty správné bakterie, ty, které potřebujeme pro náš zdravý střevní mikrobiom. A ta zelenina, občas mi říkají třeba klienti nebo zákazníci, ona je hrozně kyselá. A ano, množí se tam ty látky, které způsobují určitou tu kyselost. A to je ale správně.
1: Mm-hmm. Tak já musím sám za sebe říct, že kvůli tomu kyselému to dělám, protože to mám rád, to miluji. Tím vlastně se dostávám i k další otázce. Já se už léta nakládám sám zelí, vždycky jsem ho někdy koupil nějaké zelí. A pak jsem najednou objevil takovou hezkou akci v Krušných horách nad Chomutovem, kde je taková slavnost, tam se přímo krouhá zelí, připravuje, doma si ho pak člověk může jenom naložit a už jsme vlastně zjistili, že je mnohem lepší než to kupované. Proč nebo co bychom měli hledat, aby to kvašené zelí nakonec bylo doma dobré?
2: Každý z nás má určitě nějaký originální rodinný recept a jsme také zvyklé na nějaké chutě. Takže doma připravované zelí se skutečně může přizpůsobit těm našim potřebám a také i tomu, co si třeba na zahrádce pěstujeme. Takže pokud na zahrádce máme kopr, máme tam křen, tak určitě tady do té zelné směsi ho můžeme přidat. A u toho zelí skutečně nesmírně záleží na čerstvosti. Takže pokud máme nějakého osobního dodavatele zelí, tak farmáře, tak teď na podzim koupit od něj zelí a doma si ho nakrouhat, zpracovat a naložit.
1: Mm-hmm. Vím, že to není nic těžkého, nicméně něco k tomu přeci jenom budeme potřebovat. Tak co je zapotřebí, když bych si teď řekl, začnu si nakládat zelí?
2: Já bych moc doporučila posluchačům začít s menším množstvím, protože ve chvíli, kdy ještě nemáme zkušenosti, naložili bychom třeba 20-30 kilový zelák a ono se to nepovedlo, tak by to byla obrovská škoda. Tak pojďme zkusit menší množství, třeba zavařovací sklenici, naložit si zelí v kombinaci třeba s cibulí, s kmínem, se solí, napěchovat to do té sklenice, zajistit ty správné podmínky, o kterých my se ještě určitě budeme bavit, a vyzkoušet, jestli je to ta správná kombinace, jestli nám to takhle bude fungovat a jak to vlastně probíhá, abychom potom v tom větším množství nebyli překvapeni.
1: Tak k tomu se dostaneme za malou chvíli, k takovému třeba nejjednoduššímu receptu a já připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212.
3: Český rozhlas Sever písničky, které nestárnou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever s naším dnešním hostem. Tím je Veronika Hajková, bavíme se o zdravém vaření, ale teď probíráme hlavně dnes kvašené zelí. Dostaneme se postupně ke kvašené zelenině. Připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212. No a dostáváme se k nějakému jednoduchému receptu.
2: Začneme určitě tím skutečně jednoduchým. Dobré zelí, můžete použít bílé nebo to tradiční fialové. Výborná v té směsi je třeba i mrkev a cibule. Ovšem tou nejzákladnější, nejdůležitější surovinou je sůl. Sůl nám pomáhá rozjet ten proces fermentace a zároveň ochraňuje tu zeleninu, než se tam právě spustí ta kyselina mléčná. Pokud si chcete napsat nějaký konkrétní recept, tak já velmi doporučuji si všechny ty suroviny zvážit. Například půl kila zelí, 100 gramů nastrouhané mrkve, 100 gramů cibule a tady na to množství volím nějakých 12 gramů soli. Obecně se doporučuje na 1 kg zeleniny od 15 do třeba 45 gramů soli. Je to velmi různé, záleží na kombinaci té zeleniny, na tom, jaký vlastně chceme výsledný produkt mít a ta sůl velmi ovlivňuje třeba i křupavost. Mhm. Ale takhle pro začátek bych na tady to naše množství doporučila 12 gramů soli.
1: Urychlí to nějak třeba ten proces, když se dá víc soli, nebo trvá to stále stejně?
2: Myslím si, že proces kvašení spíše ovlivňuje teplota, ve které kvasíme, to rozhodně, a ta sůl spíš ovlivňuje tu křupavost. Pokud chceme například to zelí, anebo naše oblíbené nakladačky, mít křupavé, ale pro kvašené, tak je potřeba větší množství soli. A to se volí například až těch 40 gramů na 1 kilogram zeleniny.
1: Dá se tedy říct, za jak dlouho můžeme ochutnávat kvašené zelí?
2: Obecně lze říct, do toho jednoho týdne kvašená zelenina už je hotová a můžeme ochutnat. Tady bych velmi doporučila neotvírat, nekoukat do té sklenice dříve než třeba za těch 5 dní, protože ono tam opravdu probíhají tam různé chemické procesy a ve chvíli, kdy se tam dostane vzduch, tak by se nám tam začaly množit patogeny a to nechceme. Takže posluchačům doporučuji 5 dní nechat stát v pokojové teplotě, potom otevřít, přivonět, ochutnat, podívat se, jestli je všechno v pořádku a pokud máme pocit, že by to ještě chtělo více chuti, výrazné právě té kyselé, tak to zase zavřít a nechat ještě další 2-3 dny.
1: Tak mě teď napadá, já to dělám v malém kvašáku, k tomu se ještě dostanu, jsem to jednou zkoušel ve velkém, ve sklepě, pak se mi to všechno zkazilo. A tak já tam nechávám, vždycky ta voda se tak jako vylejvá, stojí mi to na plechu a když se přestane vylejvat, tak si říkám, tak už je to hotové. Je i tohle možnost?
2: Ano, je to takový signál, že vlastně to dynamické kvašení uvnitř té nádoby už ustalo a že vlastně ta fáze fermentace je hotová. Někdo to opravdu nechává ještě déle kvasit, aby se všechny ty chuti prolnuly, aby to bylo výraznější, ale vlastně v téhle chvíli, kdy už to nebublá, nesyčí, nepřetéká, tak si můžeme říct, že máme hotovo.
1: Všude se doporučuje dolévat to vodou, aby samozřejmě zelí bylo potom při konzumaci a odebírání, aby neustále zelí bylo pod hladinou té vody. Všude také napsáno, že to může být převařená voda se solí. Já si třeba schovávám tu vodu, kterou a tam je pak kvasí zvlášť a dolévám to, tak jaká možnost je třeba lepší?
2: Základní pravidlo té fermentace je opravdu zelenina schovaná pod hladinou. Takže ve chvíli, kdy nám to přetéká a vidíme, že té tekutiny ubývá, tak je potřeba to doplnit. Pokud jsme doma a jsme v tom procesu, můžeme tu vodu, tekutinu, která vytekla z nádoby, schovat. A tady bych doporučila opravdu zase zavřít do sklenice, ideálně do lednice a touto tekutinou dolévat. Mně se zdá, že nejjednodušší, nejrychlejší je použít tu převařenou slanou vodu a tím to doplnit.
1: Mm-hmm. Už jsem to nakousl, stalo se mi, pořídil jsem si velký kvašák, pak to skončilo ve sklepě, samozřejmě člověk nemá čas, taky na to zapomene. Pak jsem se tam jednou, že si teda dojdu pro zelí, tak nahoře takové to ošklivé, to ani snad nemá název, taková ta plíseň, tak jsem se snažil část vrchu odstranit, ale už to nebylo ono. Tak je to opravdu tak, že to pak musíme všechno vyhodit, když to nehlídáme?
2: Já tím, že se fermentaci věnuju opravdu hodně a viděla jsem spoustu tady těch různých jevů na kysaném zelí, tak bych si tipla, že ta bílá vrstva, kterou jste měl na tom zelí, nebyla plíseň. Ono se jedná o takzvaný kříz, který způsobuje, že ta zelenina je hodně taková blátivá, chuťově spíš připomíná droždí a není to úplně nic chutného. Ale o plíseň se nejedná. Ale pokud je to tento kříz, tak stačí tu vrchní část odebrat a vyzkoušet, jestli vespod je to lepší. Pokud se v té nádobě objeví zelená, červená, černá, nějaká takováto barva, tak to doporučuji už nekonzumovat.
1: K dalším otázkám hned po písničce připomenu linku k nám do studia 475 212 212. Také třeba i vaše zkušenosti s nakládaným zelím nebo zeleninou.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S hostem dopoledního expresu Veronikou Hájkovou dnes probíráme kvašené zelí, dostaneme se také ke kvašené zelenině, pickles, tajči je bojový sport. Všechno probereme, ale my jsme teď tady zaznamenali zajímavý dotaz posluchačky Ziny, která se ptala na tu sůl, že někde zjistila, že sůl bez jodu je lepší než ta s tím jodem, že to má od někud ze Švédska. Já jsem myslel, že ve veškeré soli je jod, nebo to se dá koupit i sůl bez jodu?
2: Ano, určitě. Dnes můžeme sehnat různé druhy soli i s různými příchutěmi, což mimochodem k té fermentaci se také velmi hodí. My tady v Čechách jsme zvyklí používat tedy s tím jódem, i se nejčastěji objevuje v těch obchodech. Nicméně třeba taková himalajská sůl nemá přídavek jódu, anebo zkrátka jsou nerafinované soli, kde ten jód není. Co se týče fermentace, tak popravdě těm bakteriím je to úplně jedno. Spíše záleží na našich hodnotách, na našich prioritách, co je pro nás důležité, jakou sůl preferujeme. Ale pokud potřebujeme v našem jídelníčku doplnit jod, tak určitě nejdeme cestou té soli, ten jod musíme vyhledávat někde jinde. Ovšem pro kvašení, pokud použijeme mořskou sůl, himalajskou sůl nebo sůl kamenou, tak je to víceméně jedno, jen si musíme dávat pozor na to, kolik ta sůl vlastně, jak je silná, kolik solí, protože třeba himalajská sůl, ta opravdu solí málo a té soli je potřeba dát více.
1: Mm-hmm. Takže i v tom můžou být rozdíly. My jsme se tady dostali i k tomu slovu kříst, to, tam ta bílá, ten bílej povlak nahoře. A vy jste zmínila, což mi přišlo taky zajímavé, pokud už se to jednou v tom kvašáku v těch keramických nádobách objeví, takže je lepší radši ho vyřadit, protože to tam zůstává.
2: Já právě proto, že v těch kameninových nádobách se může opakovat ta plíseň nebo nějaký ten kříz, pokud už jednou to tam takhle se rozvine, tak velice často při těch dalších pokusech je to marné, opět se to tam objeví. Tak proto doporučuji používat třeba skleněné nádoby, různě velké sklenice. Dneska se prodávají i speciální nádoby, třeba i plastové s různými těžítky, které se na kvašení také hodí. Ale v případě těch kameninových, tak tam bych byla opatrná, protože i já mám velmi špatnou zkušenost, i nám se to tam nezdařilo. A i když jsem se snažila potom ten kvašák důkladně vymýt, používali jsme třeba i ocet na vytření, tak se nám to stejně nepodařilo a opět nám to zelí tam splesnivilo.
1: Je něco, co by nás ještě mohlo překvapit, na co si dát pozor?
2: Určitě bych doporučila si dát pozor na to, jaké třeba náčiní používáme na hygienu, jak pracujeme. Pokud pracujeme ve velkém množství, tak se nebojte použít rukavice, protože samozřejmě potom běháme z různého konce kuchyně na druhý a hrozí, že si to tak jako nakazíme. Takže ta hygiena je velmi důležitá, dejme si na to pozor, neolizujeme lžíce a neolizujeme prsty. Pokud s námi pracují děti, tak na ně dohlídnout a to si myslím, že je ten základ.
1: Mm-hmm. Já jsem se ještě nedostal k tomu, co zajímavého se do zelí může přidat. Vím, že se dávají jablka. Jak je to třeba s bylinkami, jestli se to dá nějakým způsobem obzvláštnit to zelí? Co všechno jste vyzkoušela?
2: Protože kvašení je v poslední dobou opravdu hodně trendy, tak se i objevují velmi zajímavé kombinace, velmi zajímavé recepty. Pro mě už třeba ta kombinace zelí, mrkev, jablko, cibule, to je to takový standard, ale a samozřejmě i třeba křen, kopr, to je už běžné. Ale že se do toho zelí může použít i jiné ovoce, teď třeba na podzim trnky se můžou přidat do toho zelí. Co se týče bylinek, tak čerstvé, může to být oregano, může to být majoránka a sesušené to samozřejmě taky. A velmi oblíbené je koření. Můžeme si připravit, já tomu říkám zlaté zelí, kdy k tomu té tradiční směsi, jako je zelí, cibule, přidáme kurkumu. Ona nádherně obarví to zelí, přidá tam ještě takovou tu indickou chuť a ve finále je to velmi netradiční pochutina.
1: Mm-hmm. My se dostaneme po písničce, při už bohužel posledním vstupu se dostaneme také k nakládané zelenině a pro vás poslední možnost zeptat se, co by vás zajímalo. 475 212 212.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes Veronika Hajková, dalo by se říct pravidelný host, probíráme zdravou nakládanou zeleninu, zelí, doteďka jsme tedy nakládali zelí a zeptám se samozřejmě i na tu zeleninu. Oni to jsou takové cizí názvy, pickles, kimchi, babičky proto naše neměly nějaký název?
2: No já obecně myslím, že naše babičky se s mnoha věcmi jako takhle netrápily a nerozebírali to. Co se týče toho pojmu pickles, to je velmi teďka populární, jedná se o anglický výraz, který označuje nakládanou zeleninu. A to různými způsoby. Může to být nakládání pomocí octového nálevu. My v Čechách jsme zvyklí především na ten solný nálev, použití koření, bylinek a podobně. U nás se spíš ujal pojem buď kvašená zelenina nebo fermentovaná zelenina. Mhm. A teď už jaký druh té zeleniny použijeme, je víceméně na nás, protože ty principy jsou pořád stejné. Přidáme tam sůl a musíme zajistit, aby ta zelenina byla pod hladinou. Pokud je to zelenina nakrouhaná najemno, tak sama pouští šťávu a kvasíme takzvaně ve vlastní šťávě. Je to ponořené ve vlastní šťávě. Pokud kvasíme větší kousky zeleniny, jako jsou třeba řetvičky, květák nebo okurky, tak i tam platí to pravidlo ponořené, takže vytvoříme nálev. Já už jsem zmiňovala solný nálev, tady platí důležité pravidlo na 1 litr, dáváme těch 15 gramů soli, zalejeme to až po okraj a zavřeme na těsno. Tady ty naše tradiční kvašené zelí nebo kvašená zelenina probíhá bez přítomnosti vzduchu, proto je opravdu důležité ideálně zatížit zeleninu, zajistit, že je všechno ponořené a zavřít do sklenice nebo nádoby.
1: A opravdu jakákoliv zelenina třeba napadá, rajče si v tom nedokážu představit.
2: Opravdu jakákoliv, věnuju se fermentaci přes 12 let a zkoušíme různé kombinace. A třeba taková rajčatová kvašená šťáva je výborná a v podstatě i dneska v obchodech je možné si koupit jenom třeba šťávu z kysaného zelí nebo tu rajčatovou šťávu. A ty rajčata třeba v kombinaci s cibulkou, s bazalkou, se solí, s pepřem, úplně výborné.
1: Mm-hmm. A zmínil jsem to kimchi, to je co?
2: Kimchi je asijský fermentovaný pokrm. Oni tady ten salát dávají víceméně ke každému pokrmu. Je to velmi výrazné, pikantní, ostré a má takovou červenou, do červena je zbarvené. Používají se suroviny trošku jiné než u nás v Čechách. My používáme to klasické zelí a tady se používá pekingské zelí. Nastrouhané nebo nakrájené na různé kousky, prosolené a potom se přidává rýžová kaše, okořeněná. Používají se suroviny, jako je česnek, zázvor, sojové omáčky, může se použít i třeba rybí omáčka a teď záleží na místě, kde se to kimchi vyrábí. Hmm. Některé národy jsou opravdu zvyklé tam třeba dávat i kousky ryb syrových, takže mají takové jako rybí kimchi. Jinde se používá velice ostré to kimchi, takže tam dávají hodně koření. A my u nás v Čechách, já třeba vyrábím, já tomu říkám tradiční knínické kimchi, které má to chili, má zázvor česnek, ale toho chili tam nedávám tolik, protože přece jenom nejsme zvyklí tady na ty výrazné chuti. Takže jenom špetku a je to výborné.
1: Mm-hmm. Dostaneme se také k vám, protože vy, já jsem říkal na začátku, popularizátorka toho zdravého vaření, právě tohoto nakládání. Vy jste vlastně dohledatelná i na webových stránkách a dokonce tam nabízíte i recepty. To vlastně, co jsme probírali, tak si tam lidé můžou stáhnout, podívat se na to. Tak nás trošku naveďte.
2: Pokud posluchače láká fermentace, chtějí si vyzkoušet nějakou základní směs, tak určitě zvu na web veronikahajkova.cz. Mám tam blog, mám tam spoustu článků a i receptů. A teď aktuálně pořádám minikurs, je to tedy onlineový minikurs, který může se připojit úplně kdokoliv z jakéhokoliv koutu republiky, světa, kvašení ke zdraví, kde si během pár dní povíme o tom, proč je důležitá ta kvašená zelenina, právě jak jsme si říkali, proč je lepší si to vyrobit doma, než si to koupit, jaké jsou ty základní kroky k tomu, abychom byli úspěšní, protože jak už jsme si i my tady řekli, je spousta věcí, které se během fermentace mohou objevit, které nás překvapí a já bych bych ráda ty posluchači nebo sledovatele navedla k tomu, aby byli skutečně úspěšní, aby se těch chyb vyvarovali, takže zvu srdečně a informace také najdete na webu.
1: Takže jednoduché veronikahajková.cz. Můžeme to ještě připomenout. Bohužel čas nám nedovolí, ale dalo by se o tom mluvit ještě mnohem díl. Třeba zase někdy příště se tady budeme těšit na viděnou a naslyšenou.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.

0: 11:45, posloucháte stále Český rozhlas a Sever, pokračuje dnešní dopolední expres a my se vydáváme k nám do regionu.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Od února jste s námi mohli sledovat příběh dobročinné sbírky dětského domova v Tise. Jejím cílem bylo vybrat dost peněz, aby se děti mohly podívat k moři. Sbírka dopadla dobře a tak vedení domova zařídilo dětem zájezd k moři, odkud se teď o víkendu vrátila první skupina. Jak si dovolenou užili, tak to zjišťoval náš severočeský stopař Robin Rádek. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Robine, mluvil jsi tedy s dětmi?
2: Před odchodem do školy jsem děti nestihl a snažil jsem se tady ale vyspovídat 5letou Viktorku, která se z dovolené vrátila trošku nachlazená nebo nemocná. Ráno byla u doktora s bolavým uchem, ale nebude to zřejmě nic vážného. A povídal jsem si taky s tetou Evou, která tam s dětmi byla.
0: Jaké tedy mají zážitky?
2: V tuniském hotelu byly na týden s dvěma tetami 4 děti. Pro všechny 4 to byl první takový zážitek, včetně cesty na letiště a letu letadlem. V takovém počtu si užili vlastně rodinou dovolenou. Po pozdním večerním příletu nemohli děti ráno dospat a už v 6 hodin stáli na břehu moře, poslouchali šumění vln a nechali si omývat nohy slanou vodou. Viktorka mi říkala, že nejvíc se jí líbily skluzavky do bazénu. Na dovolené ale i s dalšími dětmi z hotelu tancovali, v moři viděli medúzu a na pláži si samozřejmě hráli v písku a s mušlemi.
0: A co další skupiny, kdy pojedou?
2: Sbírka splnila podle ředitelky domova Petry Šumové očekávání. Peníze, které se vybrali, stačily na to, aby se k moři dostali všechny děti, které jet můžou, a to tak, že se tam dostanou po malých skupinkách, přesně proto, aby si zkusili atmosféru rodinné dovolené. Tomu, jak se všechny k moři těší, odpovídá například i výzdoba jejich obývacího pokoje, kde jsou z papíru vyrobené rybky, medúzy, obrázky žraloka nebo mořského koníka. Další skupina odletá už teď v pátek, pak ještě jedna v září a poslední letí na konci října. Všechny 3 skupiny se podívají do Turecka. Každá skupina ale jinam, aby si pak zkušenosti s letem, hotelem, koupáním na pláži nebo u bazénu mohli vyprávět a sdílet.
0: Říkám náš severočeský stopař Robin Rádek. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever.

0: Tak to byl Karel Zich v dnešním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Čeká nás ještě František Nedvěd nebo skupina Pretenders a hlavně 12. hodina další zprávy Českého rozhlasu Sever a pak už vaše oblíbené písničky na přání s kolegyní Renátou Filipy. Teď ale ještě recept Slávky Brádlové, další recept. My jsme v této hodině hodně mluvili o zelenině a právě zeleninu Slávka využije ve svém dalším receptu.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ten dnešní recept jsem nazvala zeleninová polévka bohatá, protože těch zeleninových druhů využijeme opravdu velkou spoustu. Tak budeme potřebovat jednu mrkev, jednu petržel, půl malého celeru, jednu malou cibuli, jednu středně velkou bramboru, kousek pórku a navrch ještě půl malé cukety a samozřejmě také trochu soli. Zeleninu očistíme a úhledně nakrájíme, v hrnci pak zalijeme litrem vody, osolíme a uvedeme do varu. Po pár minutách přidáme ještě nakrájenou cuketu a nakrájený pórek. Část toho pórku můžeme nechat v syrovém stavu a dát ho až na talíři do hotové polévky. Dobrou chuť!
1: Vaříme se Slávkou.

Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Až čtvrtina žáků první třídy Teplické školy potřebuje pomoc asistentky pedagoga. Liberecký kraj podpoří vzdělávací programy Science Centra IQLandia v Liberci. Poslanec Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. Od západu bude ubývat oblačnosti i deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. V prvních třídách jsou nově od září taky asistenti pedagogů. Pomáhají dětem, které si na nový režim déle zvykají. Třeba v základní škole v Koperníkově v Teplicích je taky zatím asi 5 z 20 žáků, tedy čtvrtina třídy. Říká asistentka pedagoga Romana Filipová.
2: Nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod a musím se snažit, aby se třeba nastartovali na ten úkol, aby ho dodělali. Takže mám tady takových třeba 5 dětiček, o kterých vím, že za nima pravidelně chodím a jsem u nich.
0: Liberecký kraj podpoří Science Centrum IQLandia v Liberci. Na vzdělávací programy zaměřené na polytechniku a přírodní vědy přispěje 1,5 milionu korun. Peníze poslouží k rozšíření interaktivních expozic, modernizaci technického zázemí a zajištění výukových programů pro školy. Ty v loňském roce navštívilo přes 3600 žáků z celého libereckého kraje, řekla dnes ČTK radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj. Díky podpoře Libereckého kraje platí školy jen třetinové vstupné. Na letním koupališti v Litvínově na Mostecku mění technologie na čištění vody. Modernizace se týká i bazénů. Práce vyjdou zhruba na 60 milionů korun. Původně ale měly být o 6 milionů levnější. Podle městské společnosti Sportas, která koupaliště provozuje, si vyšší náklady vyžádal technický stav betonových skeletů bazénů. Pokračuje jednatel Sportasu Petr Vopat.
3: V finále jak těch bazénů v té dětské části, tak toho velkého je položení folie a to je limitováno počasím. Harmonogram je takový, že by se to mělo stihnout v letošním roce, aby koupaliště bylo připraveno na příští letní sezónu.
0: Ta začíná na litvínovském koupališti každý rok v květnu. Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebook napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku.
1: Počasí.
0: Dnes od západu bude ubývat oblačnosti i deště, večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu 17 až 20 stupňů a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci v ulici Košická se stala dopravní nehoda. Auto havarovalo mimo komunikaci a na místo jedou záchranné složky. U Povrlu na silnici 62 máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě dopravu komplikuje nehoda na silnici 528 u Strážek na Ústecku. Příjemnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali pondělní polední písničky na přání. A to tedy znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolala paní Olga z Varnsdorfu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát mojí kamarádce Miladě, která má dneska narozeniny, krásný dvě osmičky, takže si zaslouží moc hezkou písničku. Takže Miládko, hodně zdravíčka, štěstí a všechno, veškerou pohodu. Děkuju vám, Renatko.
1: Paní Olgo, taky díky. My přejeme taky paní Miladě všechno nejlepší k nádherným narozeninám. A tady je Věra Špinarová. Čím je louka louce blízká? Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Tohle byla Věra Špinarová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky pondělní polední písničky na přání. Další na naší lince vybírá paní Hanka z Úval. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám do rádia i všem vašim věrným posluchačům. Dneska písničku jsem vybrala pro Alenku a Petra ze Stehelčevse, pro svoji kamarádku Vlastičku do Prahy a taky pro paní Marušku ze Šestajovic a pro všechny posluchače, tak snad se bude líbit.
0: Tak jo, Arnošt Pátek, Sny o tygří lady. Paní Hanko, díky za zavolání a přeji hezké pondělí. Naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Arnošt Pátek a Sny o tygří lady. 12 hodin a 19 minut k tomu pokračujeme v písničkách na přání a tu další už vybírá paní Marie z Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás, stále vás se bezva rádia a všechny posluchače a prosila bych písničku od Atky Janouškový, zázračný doktor.
0: Písnička je připravená.
1: Pro vás a pro všechny. A děkuji, děkuji.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel. Měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal.

0: Aťka Janoušková a Zázračný doktor. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia si o písničku zavolal i pan Honza Zloun. Bude to od Valdemara Matušky a tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Valdemar Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a teď už se podívám poprvé na vaše e-maily, připomínám adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlacké Lhoty, aby měl pěkný den. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a taky všem posluchačům příjemný start do nového týdne. Za celou rodinu Renda s Míšou a taky Marťasem.

Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky je jeho písničky na přání. 12 hodin 32 minut, tak přesně tolik ukazují naše hodiny ve studiu. Tady je další písničkové přání z e-mailu. Prosím o zahrání píse od Haničky Zagorové Černý páv, vám do rádia a pro všechny posluchače. Tu písničku si přeje paní Jana.

Hanka Zagorová a taky Stanislav Ložek, jejich Černý páv. K nám do studia se dovolala i paní Bohumila z Mostu, do studia Českého rozhlasu Sever. Přála si písničku Mama Leone a ta je jako vzpomínka na manžela.

Karel Gotta, To musím zvládnout sám, a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale ty písničky na přání. Kohouta od Nedvědu pro naší kolegyni Zdeňku. Brzy se uzdrav, myslíme na tebe. Děkujeme moc, kolektiv Lovela Terezín.

Honza na diet a jeho kohout. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další. Prosím o krásnou z knihy Vázané ovčí kůži od Věry Martinové všem posluchačům od paní Pavly.

Věra Martinová a z knihy Vázané ovčí kůží. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek, Buty a trumpetu jako vzpomínku na rodiče. Děkuji, David.

0: Skupina Buty a jejich trumpeta a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. hodině na Českém rozhlase Severa už se moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. A teď už jsou připraveny zprávy, ty tady budou přesně v jednu hodinu a já vám ještě posílám Briana Adamse. Renáta Filipy, přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Úroda jablek a hrušek bude v Česku ještě nižší, než se čekalo, hlavně kvůli jarním mrazům. V jezeře Milada na Ústecku přírodovědci objevili invazní druh raka, jde o první výskyt v Česku. Potápěči ze dna Jablonecké přehrady Mšeno vynesli na 30 pytlů s odpadem. Od západu obývání oblačnosti i deště, teploty dnes i do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a také sucho. Oznámil to dnes Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit přibližně 49 tisíc tun, to je o skoro 60% méně než loni. U hrušek bude úroda zhruba poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o více než 1 miliardu korun. V jezeře Milada u Ústí nad Labem se poprvé v Česku objevili invazní raci červení. Jejich výskyt potvrdila agentura ochrany přírody a krajiny, poté co na ně upozornili cyklisté. Dnes to řekl pracovník agentury Tomáš Görner. Přírodovědci teď chtějí zjistit velikost populace a bránit jejímu dalšímu šíření. Rak červený, původem ze Spojených států, je přenašečem račího moru, který je pro tuzemské druhy raků smrtelný. Rak červený se nyní vyskytuje ve zhruba 20 evropských zemích. V roce 2016 byl zařazený na takzvaný unijní seznam invazních druhů, který chov tohoto druhu, obchodování s ním a jeho vypouštění do přírody zakazuje. 35 potápěčů v neděli čistilo dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Poslední úklid v tomto rozsahu se konal před 30 lety. Do čištění se zapojila i veřejnost, která uklízela břehy nádrže. Na nich nazbírala přibližně 6 pytlů odpadu. Profesionální potápěč Jaroslav Kočárek doplnil, kolik pytlů naplnili na dně přehrady.
6: Zhruba jakých 30 pytlů bramborových, jako plný odpad. Že mi potřeba, aby ty pytle byly perforovaný, aby když tam prostě z té vodě taháme ten odpad, tak aby tam v tom pytli nebyla voda, že je to blbý, že nám to vyplavuje ten odpad z toho pytle a že je to těžký.
4: Nejčastějším odpadem na dně byly hliníkové obaly od nápojů, v okolí přehrady pak kelímky a plastové lahve. Policie od včerejška pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když pohřešovaný od cesty na Mezihorskou zamířil směrem k Jedovníku. Hledaný Emil Tkáč měří asi 175 cm. Je vysoký, hubený a má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a hulínky. Nemá u sebe mobilní telefon. Jakékoliv informace o něm můžete policii poskytnout na 158.
0: Počasí.
4: Do večera čekejte ubývání oblačnosti i deště, k večeru se místy vyjasní, teploty do 22 stupňů, na severu regionu čekejte teploty do 20 stupňů a na horách mezi 14 až 17 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Chomutovské ulici Lipská narazilo před kruhovou křižovatkou osobní auto do svodidel. V Rumburku v ulici Jiříkovská policie řeší střet nákladního a osobního auta. Pozor u Dolního Jiřetína na Mostecku, stále je uzavřený most přes Loupnici. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci, jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou, jo. A tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešejí, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten. Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zase žen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Třebenicích začne od října fungovat nová dětská skupina. V areálu Liberecké teplárny vznikl nový mural. Cena plynu byla dopoledne nejvýš od roku 2022. V noci bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty budou 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Třebenicích na Litoměřicku vznikla v budově tamní mateřské školy nová dětská skupina. Celkové náklady na výstavbu radnice vyčíslila na 22,5 milionu korun. Město ze svého rozpočtu zaplatilo 4 miliony korun. Zbylé finance má pokrýt dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ředitele Třebenické mateřské a základní školy Stanislava Nováka bude dětská skupina v provozu od října.
2: Je plán, že se ta dětská skupina spustí. Je to dětská skupina s kapacitou 24 dětí. S tím, že udržitelnost té dětské skupiny je stanovena na 5 let a poté tam může být klasická třída mateřské školy.
1: Na jedné z průmyslových nádrží v areálu Liberecké teplárny vznikl nový mural. Vytvořilo ho umělecké studio Stroj. Na malbě je lidská ruka. Ta věž objímá a zároveň bourá. Za ní vyrůstají rostliny, které se postupně rozpínají na plochu věže. Nová malba má odkázat na změny veřejného prostoru, které teplárna Liberec v místě chystá, říká vedoucí komunikace David Souček.
3: Navazuje na revitalizaci páteřní sítě horkovodních rozvodů. Přinesla na řadě míst i změnu veřejného prostoru, kdy potrubí bylo schováno pod zem. Tuto změnu veřejného prostoru chceme navázat i dalšími projekty, včetně prostoru, kde v tuto chvíli stojí nádrže na topný olej.
1: Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Policie pátrá po 44leté Kateřině Staňkové, která včera odešla z psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Žena se léčí z pyromanií. Má za sebou několik žhářských útoků, hlavně zapalování kontejnerů. Hledaná může podle policie jednat impulzivně, ale neměla by být nebezpečná. Kateřina Staňková měří zhruba 160 cm. Je hubená, má modré oči a středně dlouhé blond vlasy. Naposledy na sobě měla černé krátké kalhoty, bílé tričko s krátkým rukou. Kávem a černé tenisky. Jakékoliv informace o ženě volejte na linku 158.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, v nížinách se vytvoří četné mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia a na horách 7 až 10. Zítra bude slunečno, ráno mlhavé a večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší úterní teploty budou 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na silnici číslo 13 v Děčíně. Nehoda se obešla bez zranění a aktuálně probíhá vyšetřování. V Klášterci v ulici 17. listopadu se srazily dvě dodávky a v Litoměřické ulici Želetická dopravu komplikuje bouračka dvou osobních aut. A také v Rumburku v ulici Jiříkovská je nehoda nákladního a osobního automobilu. Tak jeďte opatrně. Příjemnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré pondělní odpoledne. O tom, proč některým ústeckým dětem začal školní rok až dnes, o tom, co chtějí v Bílině vybudovat její obyvatelé, ale i o tom, co čeká milovníky běhu v Ústí, tedy o ústeckém půlmaratonu. Budeme mluvit v první hodině dnešního pohodového odpoledne, která právě teď začíná písničkou Michala Davida.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Hana Zagorová a její píseň plná toho, co si lidé myslí. Před námi rubrika o tom, co lidé ví. A ví to, i když se to nedozvěděli z učebnic. Martin Písařík nám pravidelně předkládá zajímavá fakta. Dnes se budou týkat bambusu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný madake a v Číně moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 20 minut přeji pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Víc než 600 žáků základní školy Mírová v Ústí nad Labem šlo dnes poprvé do školy. Až dnes jim oficiálně začal nový školní rok, a to v náhradních prostorách bývalého gymnázia v ulici Stavbařů na severní terase. Do jejich původní školy naopak nastoupili dělníci. Město budovu za 200 milionů korun přestavuje a ta pak bude mimo jiné energeticky úspornější. Práce v ní potrvají celý školní rok.
1: Doufám, že se vám tady bude líbit. Snažili jsme se s kolegyňkama a s kolegama pro vás nějak příjemně připravit.
2: Takhle učitelka 7A Kateřina Laníčková přivítala žáky v novém školním roce. Zeptala jsem se jí, jestli posunutý začátek školního roku nějak neovlivní výuku.
3: Vlastně to září se věnuje vždycky tomu opakování loňského učiva, takže to opakování bude pouze během těch dvou nebo vlastně tří týdnů, nebude tak podrobné, ale myslím si, že to zvládneme, že akorát zrychlíme to tempíčko, ale děti jsou šikovní.
2: Názor na nové prostory mi prozradila žákyně 8. třídy Eliška.
4: Jako já se těším, až budeme mít skřínky, protože na té staré škole jsme neměli. Zatím se mi tady jako líbí, no uvidím, jak bude vypadat třída.
2: Dodal sedmák Michal. Ředitel školy Kamil Weigent mi následně popsal, co všechno přestěhování školy obnášelo.
5: V podstatě během 14 dnů byl obrovský kvapík, protože původní škola, která tady byla v nájmu, se vystěhovávala až vlastně na konci srpna, takže my jsme opravdu těch prvních 14 dní, o které byl posunutý školní rok, využili úplně na maximum.
2: Jak byste zhodnotil minulé prostory školy Mírové versus tady ty prostory?
5: Tady ta škola prostorově je úžasná, protože i venkovní prostory, pokud by byly samozřejmě v odpovídající míře udržovaný, i prostory tady ve škole jsou obrovský a u nás na Mírovce je záležitost taková spíš jakoby srdcovka, protože my jsme tam zvyklí, měli jsme tam prostě nějaký svůj styl a my tady vlastně všechno nastavujeme úplně znovu.
2: Prvňáci na rozdíl od zbytku žáků přišli do školy už 1. září. Následující dva týdny absolvovali podle Weigenda formou příměstského tábora, na kterém se pomalu s novým prostředím seznamovali, chodili na procházky nebo si hráli. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever.

0: O 14:30 jsme si poslechli věnování Lenky Filipové. Ústí nad Labem se v sobotu, tedy 19. září, opět stane městem běžců. 16. Matony Running Festival nabídne program od paracyklistiky přes 10-kilometrový běh a závody pro děti až po hlavní půlmaraton. Na start se má postavit téměř 9000 účastníků a přijedou i běžci evropské špičky. O letošním ročníku teď budu mluvit s jedním z jeho organizátorů, Jiřím Nečáskem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Na startu budou běžci všech výkonnostních kategorií, od dětí a rodin až po tu evropskou běžeckou elitu. Co všechno tedy letos v Ústí nad Labem čeká na účastníky a diváky? A který z těch závodů bude vrcholem dne?
1: Tak já myslím, že jak i ten název festival napovídá, tak věřím, že čeká všechny bohatý celodenní sportovní program, který začíná, jak bylo zmíněno, už v 9 hodin ráno a pokračuje vlastně celý den, kdy jsou pro všechny účastníky připraveny ať ty soutěžní běhy, ty nazýváme tak ty, kde vlastně běžec má čip a měříme jim čas. Taky máme ty nesoutěžní běhy, kde vlastně nejde o ten čas, jde hlavně o to si to odpoledne užít. Ale i tak vlastně účastníci mají startovní číslo a dostanou v cíli medaily. A hlavním samozřejmě je půlmaraton, který je už tradičně vyvrcholením letošní série Euro Heroes, což je série vlastně půlmaratonu Ranče, kdy my zveme jenom evropskou elitu. A takže je možno se těšit na to, že tady vlastně je poslední možnost tuto sérii vyhrát. A na startu se objeví více jak 20 špičkových běžců ze 7 zemí a určitě o vítězství bude bojovat česká špička Damian Vícha, Tereza Horchová, takže bych všichni pozval a tím přijdou fandit.
0: Ústecký půlmaraton je mimo jiné zajímavý svou tratí, která vede centrem města a taky částí areálu Spolchemie. Letos se navíc areálem poprvé poběží i 10-kilometrový závod. Na co se mohou diváci těšit přímo na trati?
1: Tak je určitě jiné, ta trasa je jiná než ta klasická turistická města a určitě bych všechny pozval na Mírové náměstí, které je srdcem závodu a je v centru Ústí nad Labem, kde se vlastně nachází start a cíl všech běhů. Bohužel pro diváky a i pro běžce jsme omezeni tou opravou mostu Edvarda Beneše, takže nemůžeme zavést běžce na druhou stranu Klaby a ke Střekovu. Takže ta trasa v letošním roce, stejně jako bylo loni, zavede běžce kromě centra až do Předlic a samozřejmě hlavním lákadlem je průběh areálem Spolchemie, který v letošním roce díky oslavě 170 let Spolchemie bude i na té 10-kilometrové trati. A ještě bych tady zmínil, že vlastně my tradičně v rámci, řekněme, toho běhu rozmisťujeme po trase kapely v rámci takzvaného Marathon Music Festivalu, takže doufáme, že běžci si užijí speciální hudební atmosféru a rád bych pozval obyvatele, aby také pomohli vytvořit super atmosféru pro všechny účastníky.
0: No a na závěr ještě prakticky pro ty, kteří by si chtěli zazávodit, je ještě možné se na některý z těch běhů přihlásit a kde najdou zájemci všechny potřebné informace?
1: Nám se podařilo vlastně zvýšit tu kapacitu, takže v tuto chvíli je stále možné se přihlásit, kromě toho Bambíny běhu pro ty úplně nejmenší na všechny běhy, když teda na půlmaraton a desítku počítáme vlastně poslední desítky volných registrací, ale určitě bych pozval všechny na rodinnou míli, kterou si vlastně můžete projít, děti společně s rodiči a prarodiči. Takže ještě tady ta možnost je, rozhodně neváhejte a veškeré informace, které jsou potřeba, najdete na webu ranček.com.
0: Říká Jiří Nečásek, se kterým jsme si povídali o 16. ročníku Matony Running Festivalu, který proběhne už tuhle sobotu. Tak ať jsou všichni spokojeni a ať se počasí vydaří.
1: Tak já taky doufám, děkuju za pozvání a rád bych opět všechny pozval. Myslím, že to počasí vypadá, že bude dobré, takže věřím, že si to všichni užijou.
0: Držíme palce.

0: Olympici a jejich kufr v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever, pokud jde o muziku. Můžete se u nás těšit třeba na Fleetwood Mac nebo na duet Michala Tučného a Zdeňka Rytíře. Ještě předtím nás ale čeká medailonek dalšího slavného Severočecha. Tentokrát to bude hokejista, který je neodmyslitelně spjatý s černožlutými barvami, tedy s Litvínovem.
1: Slavní Severočeši.
2: Už ve věku 16,5 roku začal hrát naší nejvyšší hokejovou soutěž Ondřich Weissmann, který se narodil v roce 1959 v Duchcově. Vychoval ho litvínovský klub, kde strávil většinu kariéry. Začínal jako útočník, ale později se posunul na post obránce. Ve 13 sezónách odehrál ve žlutočerném dresu 445 zápasů. Vstřelil 54 gólů a zaznamenal 52 asistencí. Největší hráčské úspěchy ale zažil na vojně v Dukle Jihlava. V letech 1982 až 84 tu získal 2 mistrovské tituly. Nastoupil do 81 zápasů, ve kterých si připsal 27 bodů. Na juniorském světovém šampionátu v roce 1979 vybojoval Weissmann stříbrnou medaili. Za seniorskou reprezentaci Československa nastoupil 4x. Trénovat začal po ukončení aktivní hráčské kariéry na počátku 90. let. V Litvínově působil u Ačka i mládeže. Litvínovský dorost přivedl v roce 1997 k národnímu titulu. Potom se stal dlouholetým asistentem trenéra Vladimíra Růžičky. V roce 2003 spolu oslavili ligové prvenství v pražské Slávii. A v letech 2005 a 2010 dovedli k titulu mistrů světa český národní tým. Weissmann má doma také bronz olympiády v Turíně, kde byl jedním z asistentů Aloise Hadamčíka. Litvínovský klub řadí Ondřeje Weissmanna mezi významné osobnosti své historie.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut budou 3 a nás tenhle kosmický vandr dovedl až do Bíliny. Už po čtvrté měli obyvatelé Bíliny možnost předložit vlastní projekty k úpravám veřejného prostranství. Město na ně v rámci participativního rozpočtu vyčlenilo rovný 1 milion korun. Autoři představili celkem 2 návrhy a u toho představování byl taky náš kolega, redaktor Lukáš Mucha. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Občané mohli své návrhy podávat do dubna tohoto roku, od května do srpna pak město návrhy posuzovalo po finanční i majetkoprávní stránce. Do finálního výběru se nakonec dostaly 2 projekty, další 2 musela radnice z důvodu nesplnění podmínek zamítnout.
0: Které projekty tedy prošly a dostaly od radnice zelenou?
1: Prvním z nich byl návrh kuličko dráhy v prostoru pohádkového lesa. Skupina autorů v čele s Tomášem Nepomuckým tím chce v oblíbené lokalitě vytvořit nový herní prvek. Přesné umístění kuličko dráhy je zatím téma k diskuzi. Možností, kde by v pohádkovém lese mohla vyrůst, je totiž víc. Otevřená je taky otázka kuličkomatu. Alternativou by mohl být prodej kuliček v infocentru. Miroslav Erben představil svůj nápad na úpravu prostoru vyhlídky na Bořeň v Lázeňském parku. Je tam potřeba opravit přístupové trasy a lavičky nebo doplnit odpadkové koše. Zásadní je podle Erbena také výstavba nového můstku, který by usnadnil překonání prohlubně lidem s kočárkem i vozíčkářům.
0: Kdy a jak bude možné o těchto 2 projektech hlasovat?
1: Hlasování bude probíhat elektronicky v aplikaci Munipolis a potrvá od října do listopadu. Hlasovat může každý. Město ale cílí především na lidi, kteří se v Bílině často pohybují, aby došlo ke skutečné podpoře místní komunity. Rada města následně do konce listopadu výsledky vyhodnotí a vítězné návrhy zařadí do rozpočtu na příští rok.
0: Není ale hlasování vzhledem k počtu návrhů trochu zbytečné?
1: Mohlo by se zdát, lidé ale mohou kromě kladného hlasu udělit i hlas záporný. Kdyby se tedy třeba stalo, že některý z návrhů bude mít záporné skóre, tak ho město podle místostarostky Marcely Dvořákové z ODS neuskuteční. Nevyužité peníze se následně zařadí do participativního rozpočtu na příští období.
0: Na závěr pojďme ještě vysvětlit, jak participativní rozpočet v Bílině vlastně funguje.
1: Návrh může podat každý, komu je minimálně 15 let a má trvalé bydliště na území Bíliny nebo má k městu vztah. Samotný projekt pak musí být veřejně prospěšný a měl by primárně řešit úpravy veřejného prostranství. Není ale možné podat návrh na opravu chodníků nebo komunikací. V minulých letech už radnice například schválila revitalizaci parku u domu dětí a mládeže, opravu brány a zdí, bývalé botanické zahrady nebo nové vánoční osvětlení na náměstí.
0: Zajímavé informace pro nás měl redaktor Lukáš Mucha. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou

velké historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na Ústecku se v jezeře Milada poprvé vyskytly invazní raci červení. Ústí hledá projektanta, který připraví dokumentaci k atletickému stadionu. Výluka tramvají v Liberci se na podzim rozšíří. Dnes odpoledne se ještě výjimečně vyskytnou přehánky, ale nejvyšší zítřejší teploty budou až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V jezeře Milada na Ústecku se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku. Informoval o tom Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Druh je přenašečem račího moru, který je nebezpečný pro tuzemské raky. Výskyt korýše, který pochází ze Severní Ameriky a je považovaný za nejinvazivnějšího raka v Evropě, nahlásili agentuře počátkem září cyklisti. Ústí nad Labem připravuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k nové multifunkční atletické hale. Má vzniknout ve Všebořicích. Město plánuje zahájení stavby na podzim příštího roku a dokončení v roce 2028. Právní kancelář, která má výběrové řízení připravit, už město vybralo, řekl primátor Petr Nedvědický za hnutí ANO. Hala má splňovat parametry pro pořádání významných domácích i mezinárodních atletických soutěží. V Liberci se na podzim rozšíří výluka tramvajové dopravy. Důvodem jsou opravy trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. Dopravní podnik hledá firmu, která úsek opraví. Náklady odhaduje na necelých 300 milionů korun bez daně. Zájemci se mohou přihlásit do 14. října. Práce budou podle provozně technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky trvat 11 měsíců.
2: Podle Lavičky bude přestupní místo na náhradní dopravu v zastávce nádraží. Tramvaje budou jezdit z Horního Hanichova do vozovny v Mrštíkově ulici. Náhradní autobusy pojedou z viaduktu až do Lidových sadů. Dopravce totiž od června pracuje taky v Masarykově ulici. Výluka mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady má skončit před Vánocemi. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Marek Eben a Tereza Kostková skončí jako moderátoři televizní soutěže Stardance. Letošní 14. řada bude pro dvojici, která pořadem provází od jeho začátku v roce 2006, poslední. Nový ročník Stardance začne 10. října. Finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, v nížinách se vytvoří četné mlhy. Nižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až 5 a na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude slunečno, ráno mlhavé a večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší úterní teploty budou 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 dejte na Ústecku pozor na omezení u 71. kilometru. Kvůli údržbě mostu je ve směru na Prahu uzavřený levý pruh. Na dálnici D8 policie řeší nehodu s vyproštěním osob ve směru na Prahu na 22. kilometru. Nehodu dvou osobních aut máme také hlášenou na silnici číslo 13 v Děčíně. Nehoda se obešla bez zranění a aktuálně probíhá vyšetřování. V Klášterci v ulici 17. listopadu se srazily dvě dodávky. A v Litoměřické ulici Želetická dopravu komplikuje bouračka dvou osobních aut. Tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po zprávách je zpátky pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, které nabídne řidičskou abecedu i korunovační klenoty. Představíme vám v něm nové centrum paměti v České Lípě a pozveme vás na výstavu severočeských umělců. Písničky, které nestárnou, zaspívají Helena Vondráčková a Václav Neckář, na začátek ale Ilona Čáková.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Pěkně zvesela jsme si zaspívali s Václavem Neckářem a teď si společně osvěžíme pravidla silničního provozu. Ať je pěkně na silnicích bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. V České Lípě dnes poprvé otevřeli Centrum paměti. Centrum bude sloužit hlavně jako odborná poradna pro lidi s poruchami paměti a pro jejich blízké. Víc informací pro nás má reportérka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Centrum paměti se otevřelo dnes v 10 hodin a je možné ho využít každé druhé pondělí, a to vždy od 10 do 15 hodin. Nachází se v Městském centru podpory v budově Městského úřadu. Centrum zajišťuje nezisková organizace Arbo de Vivo.
0: No a co všechno takové Centrum paměti nabízí?
1: Podle Markéty Vojvodíkové, koordinátorky Českolipské pobočky, jde především o poradenství.
2: Budeme se zabývat poradenstvím, budeme lidem radit s tím třeba, jak komunikovat s člověkem s poruchou paměti. Budeme, nebo nabízíme i možnost testování kognitivních funkcí.
1: Zkušení zaměstnanci centra můžou také včas zachytit poruchu, díky které může praktický lékař stanovit případnou diagnózu a nasadit léčbu.
0: Očekává se o služby centra velký zájem?
1: Vypadá to, že už od začátku bude o Centrum paměti zájem. Koordinátorka Vojvodíková říká, že už na dnešní den mají 3 zájemce, kteří se objednali na testování paměti.
0: Centrum paměti je určené především seniorům, ale také lidem mladšího věku. Proč?
1: Markéta Vojvodíková upozorňuje na důležitost prevence. Už u lidí ve věku 50 let a více se zvyšuje riziko výskytu poruch paměti a včasná diagnostika je klíč.
2: Sama bych doporučila u těch 50-tníků takovou prevenci. Kdybychom si třeba zvykli, když chodíme na prevenci k lékařům, tak kdybychom si zvykli, my ostatní, kteří už máme 50, tak jednou za rok si zajít třeba i na ten test paměti, abychom věděli, jak naše paměť na tom je.
0: Jak se mohou případní zájemci do centra objednat?
1: V případě zájmu o poradenství či testování mohou napsat e-mail na centrumpaměti.lipa@arbodevivo.cz, po případě zavolat na telefonní číslo uvedené na webových stránkách arbodevivo.cz.
0: Říká Adéla Jindrová, děkujeme za informace a přejeme hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Jiří Korn, který byl o víkendu hostem Zahrady Čech. Ta letos slaví 50 let, respektive své 50. výročí, takže hvězdy na pódiu litoměřického výstaviště jsou opravdu zářivé. Po Jiřím Kornovi teď zase porce informací a zůstaneme u umění, i když ne u toho pěveckého. Díla regionálních umělců z Libereckého kraje uvidí na jedné výstavě návštěvníci galerie Nisa Factory. Výstava má název Severní vítr nese barvy a představuje uměleckou tvorbu třeba Zdeny Huškové nebo Jany Válkové Střílkové. Ta například v galerii vystavuje skleněné vázy obalené ovčí vlnou.
1: Vstoupili jsme do galerie Nisa Factory. Přivítá nás tady hned několik děl, jak na stěnách, tak přímo uprostřed v galerii.
2: Na výstavě můžeme vidět autory z Liberecka, Zablonecka. Máme tady 9 umělců a umělkyň, jak začínající autory, tak etablované.
1: Dana Zikmundová je jednou z kurátorek nové jablonecké výstavy Severní vítr nese barvy.
2: Máme tady malby, prostorové objekty, nová média, grafiku, grafické práce na papíře.
3: Na čelní stěně vidíme dvojici deptech velkoformátových grafik Jana Měřičky.
1: Říká druhá z kurátorek Jana Bernartová.
3: Tady ve výstavě se nám několikrát opakuje motiv krajiny. S motivem krajiny pracuje i Aleš Novák, který vlastně tady má také trojice abstraktních velkoformátových maleb. Aleš Novák se inspiruje hodně jezerkami, lesem.
1: Takzvaný krajinářský trojuhelník podle Jany Bernartové uzavírá umělec Filip Dvořák,
3: který vlastně tady má svou sérii udělanou pro výstavu v Nisa Factory, kombinuje motivy, které jsou motivy přírody, nějaké barevnosti.
1: Největším dílem, které návštěvníci uvidí, je plátno přivázané mezi sloupy uprostřed výstavy, doplňuje Zikmundová.
2: Máme tady umělkyni Nelu Binder-Maruškevič, která pracuje tady v prostoru na plátně, vtiskává do toho nějaké osobní zážitky ze svého života. Je to site-specific instalace, Nela si měřila prostor přímo na míru pro tenhle ten interiér, udělá tenhle ten triptych. Je to konkrétně teda prostěradlo, protože je to taková intimnější práce.
1: Zadní část výstavy patří audiovizuálnímu dílu Filipa Zemana z Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.
2: Tvoří takovou jednotnou společnou instalaci, zachycuje přírodu formou videa a zvuku. To, co okem nemůžeme vidět, tak on se to snaží nějakým způsobem jakoby zhmotnit a zpracovat.
1: Výstavu Severní vítr nese barvy v galerii Nisa Factory lidé uvidí do 8. listopadu. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme.

0: Dráčková v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Kromě toho, že vám hrajeme písničky, které nestárnou, si s vámi také rádi povídáme. Konkrétně v pořadu Dáme řeč. No a v těchto dnech si nejde nepovídat o 50. výročí slavné výstavy Zahrada Čech, která stále ještě probíhá v Litoměřicích. A tak jsme si o Zahradě Čech povídali. A do toho povídání se zapojila posluchačka Jana z Ústí nad Labem.
1: No, na Zahradu Čech jezdíme už asi 6 let, od té doby, co jsme získali zahrady, stará kroměstský záhon, ten jsem taky osázela už hodně, poprvé jsme tam nakoupili cibulky, všeho, co jsme potkali, tulipány, lilie, narcisky, to jsem osadila synovi na zahradu. A od té doby teda jedu velkým. A mně se tam moc líbí. Dokonce, když jsme tam byli poprvé, tak jsem se zúčastnila kurzu, to bylo na Velikonoce, myslím, že to bylo, tak jsme tam vytvářeli takové kola, ti jsme zdobili, pomáhali nám tam, s tím bylo to nádherný, krásný zážitek hned na poprvé. Myslím, že letos tam taky něco takového je, ale že se přihlašovalo přes internet, takže to už jsem nestihla, ale to mě se to vždycky líbí, jsem staví dům, takže tam jsou i různý takový i to, ty na topení a takovýhle, tak my to tam vždycky nafotíme, vememe vrtáky, takže jako my si tam užijeme všechno, nejenom ty kytičky, prostě všechno.
0: Všechno si tam můžete užít i vy, a to až do středy, kdy ta jubilejní Zahrada Čech končí. Co rozhodně nekončí, je vysílání Českého rozhlasu Sever. Pořad Dáme řeč pro vás budeme mít i zítra po 9:00. A tentokrát nás bude zajímat, jestli zvedáte neznámá čísla na telefonu.

0: pondělí 14. září a vy posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Právě dnes se po roce znovu otevřela korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedlo korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál Pražského hradu. Ve výstavních prostorách budou ale k vidění i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používali se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazené a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policie na Mostecku obvinila řidiče, který podle ní loni zavinil smrtelnou nehodu u Želenic. Potápěči ze dna Jablonec.

0: Kladenské přehrady Mšenovi vynesly na 30 pytlů odpadu. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku mohla výrazně zpřísnit, dnes to schválila vláda. Oblačnost postupně ustupuje a ustupuje i déšť, teploty stále i do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policie obvinila řidiče nákladního auta z Klášterce nad Ohří kvůli loňské tragické nehodě u Želenic na Mostecku, při které zemřel pracovník údržby. Jak dnes informovala policie na webových stránkách, podle kriminalistů řidič za volantem usnul a narazil do muže pracujícího u odstaveného vozidla s výsražnými světly. 45-letý muž čelí obvinění z usmrcení a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 6 let vězení. Muž měl při nehodě podle policie i pozitivní test na THC, policie si vyžádala i znalecké posudky. 35 potápěčů v neděli čistilo dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Poslední úklid v takovém rozsahu se konal před 30 lety. Do čištění se zapojila i veřejnost, ta uklízela na březích nádrže a na nich vyzbírala přibližně 6 pytlů odpadu. Profesionální potápěč Jaroslav Kočárek doplňuje, kolik pytlů naplnili na dně přehrady.
1: Zhruba jakých 30 pytlů bramborových jako plný odpadu. Že my potřebujeme, ty pytle byly perforovaný, aby když tam prostě z té vody taháme ten odpad, tak aby tam v tom pytli nebyla voda, že je to blbý, že nám to vyplavuje ten odpad z toho pytle a že je to těžký.
0: Nejčastějším odpadem na dně byly hliníkové obaly od nápojů, v okolí přehrady pak kelímky a plastové lahve. Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu, nově by ho mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by také mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo za týrání zvířat. Jednání o možném očkování v lékárnách vláda odložila. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je jenom Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního grandslamu sezóny Jelena Rybakinová. Počasí. V noci skoro jasno až polojasno, v nížinách se vytvoří četnější mlhy. Teploty klesnou na 10 nebo i 7 stupňů, v údolích klesnou ojediněle i k 5 stupňům Celsia. Zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teploty zítra čekáme i do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/7 se před hraničním přechodem Hora svatého Šebesiána srazilo osobní a nákladní auto. Na silnici mezi Bukovicemi a Kostomlaty pod Milešovkou řidiči hlásí na vozovce stádo ovcí. Pozor, ve všech Lapech na Teplicku, na silnici na Štěrbinu se srazila 2 osobní auta. Policie už je na místě. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
4: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo salává, já jsem Petr Salava.
3: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
2: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral Velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona si vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda, tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrkal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. No, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte?
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte? Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, no, dělal. Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy. Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: ve tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumíte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, nevím, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemníková, zdraví pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku. Plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A jak jsi s tím řetiskem nasplochoval?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane, které, jak si, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak jo, jo. No tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustuj si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukaj, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Helejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, že by to mohl být.
3: Stranu. Já jsem si nechal nalít šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska hodně pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nebyli, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc-jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc-jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire on!

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herku, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Uher, zdravím vás, pánové, a říkanka, byste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Který byl s Borabánkou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm, a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Ale je to tak, no už jsme v Evropě. chlapě, no. Lidé, musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka jak to narůstvo, co? To se včilka všude krade. Vždy jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tím Stojanem. Že taky vlážoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky pryč. A policajta ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Ha? Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat. Závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka i zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyrazené, no. A to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdíš a co? Kde jste byli, lidé? Tedy, no, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kam si se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat ty jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohl zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. Tak to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotol, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak,
2: díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolnek, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: To ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Si fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenovej snímek plic. Helejte se, to není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Hlejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Dalíte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak
7: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda, pane doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mě řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám jít příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete. Meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to nebudete mít, ale helejte se.
8: To jsou 100 tisíce.
7: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno na hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte? Protože jenom ohledání mrtvody už je dneska za 5000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na koupališti v Litvínově dělníci mění technologie. Více práce už si vyžádali 6 milionů korun. Cena plynu byla dopoledne nejvýš od roku 2022. 7 klíčníků dnes na Pražském hradě odemyká komnatu s korunovačními klenoty. Oblačnost postupně ustupuje, ubývá i déšť, teploty se stále drží i kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Modernizace letního koupaliště v Litvínově se prodraží. Původně měla vyjít na 54 milionů korun. Město za ní ale zaplatí o 6 milionů korun víc. Více práce si podle městské společnosti Sportas vyžádal horší stav betonových skeletů bazénů. Co všechno je předmětem modernizace, popisuje jednatel Sportasu Petr Vopat.
2: Obsahem té rekonstrukce je sanace těch betonových ván a kompletní rekonstrukce té související technologie

0: place a úpravny vody. Zároveň je tam i strojovna, takže i strojovna je součástí té rekonstrukce, okolní plochy, v podstatě to koupaliště bude vypadat jako nové.
1: Práce by měly skončit do konce tohoto roku. V Liberci se na podzim rozšíří výluka v tramvajové dopravě. Důvodem jsou opravy trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. Dopravní podnik hledá firmu, která úsek opraví. Náklady odhaduje na necelých 300 milionů korun bez daně. Zájemci se můžou hlásit do 14. října. Práce budou podle provozně technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky trvat 11 měsíců. Stavební firma začne pracovat mezi Jánskou a Rybníčkem. Ke konci roku se přesune do ulice 1. máje a v roce 2027 i do ulice Žitavská.
2: Podle Lavičky bude přestupní místo na náhradní dopravu v zastávce nádraží. Tramvaje budou jezdit z Horního Hanichova do vozovny v Mrštíkově ulici. Náhradní autobusy pojedou z viaduktu až do Lidových sadů. Dopravce totiž od června pracuje taky v Masarykově ulici. Výluka mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady má skončit před Vánocemi. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. 1 megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy přibližně 2000 korun. Bylo to 3x víc než na počátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. 7 klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní koruny a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty českých králů si první 4 dny budou moci prohlédnout školáci. Od soboty se pak výstava otevírá pro veřejnost.
3: Počasí.
1: V noci skoro jasno až polojasno, v nížinách se vytvoří mlhy, teploty klesnou na 10 nebo 7 stupňů a v údolích čekejte ojediněle i 5 stupňů Celsia. Zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí na 21 nebo i 24 stupňů Celsia, na horách čekejte teploty do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A dálnici D8 dejte pozor, za 32. kilometrem ve směru na Německo u krajnice stojí porouchané nákladní auto. Pozor na silnici 1/9, zpomalte mezi Zahrádkami a Jestřebím na Českolipsku. Na vozovce je odstavené nákladní auto a zasahuje do jízdního pruhu. Na místo už jede odtah. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Je po páté a vás v našem vysílání čeká přehled událostí 14. zářijového dne, tak jak je zachytili reportéři Českého rozhlasu Sever. Je tu Den v kraji. Vítejte u jeho poslechu.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události dnešního dne ve stručném přehledu pro vás tentokrát připravil František Janačík.
2: Školní rok dnes začal v Ústí nad Labem žákům prvních, druhých a devátých tříd ze základní školy Mírová v bývalém gymnáziu v ulici Stavbařů na severní terase. Začátek výuky se jim posunul kvůli stěhování. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel Kamil Weigand, školní budova projde kompletní obnovou, včetně výměny vnějšího pláště, oken anebo zateplení střechy.
3: Bude se řešit fotovoltaika tak, aby škola byla alespoň částečně soběstačná.
2: Podrobnosti uslyšíte už za několik minut. V Bílině autoři představili návrhy na využití participativního rozpočtu. Jak v dnešním vydání Dne v kraji uslyšíte, město na nápady a podněty od občanů vyčlenilo 1 milion korun. O přízeň místních se uchází dva projekty. První počítá s vybudováním kuličkodráhy v pohádkovém lese. Druhý navrhuje úpravu vyhlídky a cest v Lázeňském parku. V jezeře Milada na Ústecku přírodovědci potvrdili výskyt invazivního živočišného druhu, raka červeného. Jde o první výskyt korýše původem ze Spojených států amerických na českém území. Jak informoval Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny, rak červený je přenašečem račího moru, který je pro tuzemské druhy raků smrtelný. Městská knihovna v Litvínově veřejnosti dlouhodobě nabízí balení knih různých velikostí. Se začátkem nového školního roku se zájem o služby zvýšil. Jak se dozvíte, v této hodině knihy už několik let balí jako dobrovolnice seniorky. Běžnou praxi v těchto dnech popsala v našem vysílání knihovnice Michaela Hrabinská.
4: My balíme sešité učebnice vlastně od ledna do prosince. Každý rok je to určitě minimálně 200 zájemců, kteří naši službu využijí.
2: Podrobnosti v našem vysílání také přidáme. Policie obvinila řidiče nákladního auta z Klášterce nad Ohří kvůli loňské tragické nehodě u Želenic na Mostecku, při které zemřel pracovník údržby. Jak dnes kriminalisté z Mostecka informovali na internetových stránkách policie, řidič za volantem usnul a srazil muže pracujícího u odstaveného vozidla s výstražnými světly. 45-letý muž teď čelí obvinění z usmrcení a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 6 let vězení.
1: Tolik František Janačík a přehled dnešních událostí a my se k některým z nich už za malou chvíli vrátíme podrobněji.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 13 minut po 7. posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Víc než 600 žáků základní školy Mírová šlo dnes poprvé do školy. Ano, až dnes jim oficiálně začal nový školní rok, a to v náhradních prostorách bývalého gymnázia v ulici Stavbařů na severní terase v Ústí nad Labem. Do jejich původní školy totiž nastoupili dělníci. Město nechá budovu za 200 milionů korun přestavět a škola poté bude mimo jiné taky energeticky úspornější. Práce na ní ale potrvají celý rok.
1: Doufám, že se vám tady bude líbit. Snažili jsme se s kolegyňkama, s kolegama pro vás nějak příjemně připravit.
2: Takhle učitelka 7A Kateřina Laníčková přivítala žáky v novém školním roce. Zeptala jsem se jí, jestli posunutý začátek školního roku nějak neovlivní výuku.
3: Vlastně to září se věnuje vždycky tomu opakování loňského učiva, takže to opakování bude pouze během těch dvou nebo maximálně tří týdnů, nebude tak podrobné, ale myslím si, že to zvládneme, že akorát zrychlíme to tempíčko, ale děti jsou šikovní.
2: Názor na nové prostory mi prozradila žákyně 8. třídy Eliška.
4: Jako já se těším, až budeme mít skřínky, protože na té staré škole jsme neměli.
5: Zatím se mi tady jako líbí, no uvidím, jak bude vypadat třída.
2: Dodal sedmák Michal. Ředitel školy Kamil Weigent mi následně popsal, co všechno přestěhování školy obnášelo.
6: V podstatě během 14 dnů byl obrovský kvapík, protože původní škola, která tady byla v nájmu, se vystěhovávala až vlastně na konci srpna, takže my jsme opravdu těch prvních 14 dní, o které byl posunutý školní rok, využili úplně na maximum.
2: Jak byste zhodnotil minulé prostory školy Mírové versus tady ty prostory?
6: Tady ta škola prostorově je úžasná, protože i venkovní prostory, pokud by byly samozřejmě v odpovídající míře udržovaný, i prostory tady ve škole jsou obrovský, a u nás na Mírovce je za záležitost taková spíš jakoby srdcovka, protože my jsme tam zvyklí, měli jsme tam prostě nějaký svůj styl a my tady vlastně všechno nastavujeme úplně znovu.
2: Prvňáci na rozdíl od zbytku žáků přišli do školy už 1. září. Následující dva týdny absolvovali podle Weigenda formou příměstského tábora, na kterém se pomalu s novým prostředím seznamovali, chodili na procházky nebo si hráli. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne, nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: počasí.
1: Na začátku dnešního dne to tak příliš nevypadalo, ale nakonec se 14. září proklubalo v celkem příjemnou podzimní pohodu. Jak to vidí meteorolog, jak by dnešní počasí popsal Martin Hinčica, tak to se právě teď ptám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak tedy hezký byl ten 14. zářijový den?
2: Tak řekněme, že nakonec byl celkem slunečný. Po těch ranních srážkách se ta oblačnost dopoledne začala rozpouštět a během dne pak převažovalo oblačno a teď večer už nám převažuje polojasno nebo dokonce i skoro jasno. A teploty si myslím, že byly příjemné mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Vinaři říkali, že letošnímu, zvláště červenému vínu, by prospělo, kdyby rozdíly mezi denními a nočními teplotami byly vysoké, kdyby to v noci jako klesalo někam k těm 10. Tak udělá dnešní noc vinařům radost?
2: Udělám, protože zatímco ta dnešní noc, ta uplynulá, byla docela teplá, okolo 14-15 stupňů jsme měřili, tak zítra ráno ty minima budou klesat mezi 10 až 7 stupňů Celsia, takže bude výrazně chladněji. A k tomu některých takových uzavřených údolíčkách teploty mohou klesnout i níž až k 5 stupňům. No a k tomu vlastně tady ta obloha nám zůstane i během noci skoro jasno až polojasno. A po ránu se pak budou hlavně v nížinách těch údolí vytvářet mlhy.
1: Když jsme udělali radost vinařům, pojďme udělat radost i nám ostatním. Zůstane obloha jasná i zítra přes den?
2: Zůstane velmi málo oblačnosti, tedy zítra skoro jasno až polojasno, bude slunečno. Jediné, co nám ten dojem může trochu zkazit, budou ty mlhy, které se budou ráno vyskytovat, hlavně v těch nižších polohách. Nicméně už pak během rána, nejpozději dopoledne, se budou rozpouštět a odpoledne už bude opravdu slunečno. Bez srážek a s teplotami, které budou ještě vyšší než dnes, zítra mezi 21 až 24 stupni Celsia, takže očekáváme zítra velmi příjemný slunečný den.
1: No a s touhle radostnou informací se, myslím, pro dnešek můžeme rozloučit. Meteorolog Martin Hinčica, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Já přeju moc pěkný zbytek dne, naslyšenou.

0: Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Den v kraji. Už po čtvrté měli obyvatelé Bíliny možnost předložit vlastní náměty a projekty k úpravám veřejného prostranství. Město na ně v rámci participativního rozpočtu vyčlenilo rovný 1 milion korun. Autoři představili celkem dva návrhy. Podrobnosti přidává redaktor Lukáš Mucha.
1: Občané mohli své návrhy podávat do dubna tohoto roku, od května do srpna pak město návrhy posuzovalo po finanční i majetkoprávní stránce. Do finálního výběru se nakonec dostaly dva projekty. Další dva musela radnice z důvodu nesplnění podmínek zamítnout.
0: Které projekty tedy prošly a dostaly od radnice zelenou?
1: Prvním z nich byl návrh kuličko dráhy v prostoru pohádkového lesa. Skupina autorů v čele s Tomášem Nepomuckým tím chce v oblíbené lokalitě vytvořit nový herní prvek. Přesné umístění kuličko dráhy je zatím téma k diskuzi. Možností, kde by v pohádkovém lese mohla vyrůst, je totiž víc. Otevřená je taky otázka kuličko matu. Alternativou by mohl být prodej kuliček v infocentru. Miroslav Erben představil svůj nápad na úpravu prostoru vyhlídky na Bořeň v Lázeňském parku. Je tam potřeba opravit přístupové trasy a lavičky nebo doplnit odpadkové koše. Zásadní je podle Erbena také výstavba nového můstku, který by usnadnil překonání prohlubně lidem s kočárkem i vozíčkářům.
0: Kdy a jak bude možné o těchto dvou projektech hlasovat?
1: Hlasování bude probíhat elektronicky v aplikaci Munipolis a potrvá od října do listopadu. Hlasovat může každý. Město ale cílí především na lidi, kteří se v Bílině často pohybují, aby došlo ke skutečné podpoře místní komunity. Rada města následně do konce listopadu výsledky vyhodnotí a vítězné návrhy zařadí do rozpočtu na příští rok.
0: Není ale hlasování vzhledem k počtu návrhů trochu zbytečné?
1: Mohlo by se zdát, lidé ale mohou kromě kladného hlasu udělit i hlas záporný. Kdyby se tedy třeba stalo, že některý z návrhů bude mít záporné skóre, tak ho město podle místostarostky Marcely Dvořákové z ODS neuskuteční. Nevyužité peníze se následně zařadí do participativního rozpočtu na příští období.
0: Na závěr pojďme ještě vysvětlit, jak participativní rozpočet v Bílině vlastně funguje.
1: Návrh může podat každý, komu je minimálně 15 let a má trvalé bydliště na území Bíliny nebo má k městu vztah. Samotný projekt pak musí být veřejně prospěšný a měl by primárně řešit úpravy veřejného prostranství. Není ale možné podat návrh na opravu chodníků nebo komunikací. V minulých letech už radnice například schválila revitalizaci parku u domu dětí a mládeže, opravu brány a zdí, bývalé botanické zahrady nebo nové vánoční osvětlení na náměstí.
2: Den v kraji.

0: Je 17 hodin 36 minut, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Už od února jste spolu s námi mohli sledovat příběh dobročinné sbírky dětského domova v Tisé. Jejím cílem bylo vybrat dost peněz, aby se děti mohly podívat k moři. Sbírka dopadla dobře a tak vedení domova zařídilo dětem zájezd k moři, odkud se o víkendu vrátila první skupina těch zrekreovaných. Jak si dovolenou užili, zjišťoval náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Před odchodem do školy jsem děti nestihl. Snažil jsem se tady ale vyspovídat pětiletou Viktorku, která se z dovolené vrátila trošku nachlazená nebo nemocná. Ráno byla u doktora s bolavým uchem, ale nebude to zřejmě nic vážného. A povídal jsem si taky s tetou Evou, která tam s dětmi byla.
2: Jaké tedy mají zážitky?
1: V tuniském hotelu byli na týden s dvěma tetami čtyři děti. Pro všechny čtyři to byl první takový zážitek, včetně cesty na letiště a letu letadlem. V takovém počtu si užili vlastně rodinou dovolenou. Po pozdním večerním příletu nemohli děti ráno dospat a už v 6 hodin stáli na břehu moře, poslouchali šumění vln a nechali si omývat nohy slanou vodou. Viktorka mi říkala, že nejvíc se jí líbily skluzavky do bazénu. Na dovolené ale i s dalšími dětmi z hotelu tancovali, v moři viděli medúzu a na pláži si samozřejmě hráli v písku a s mušlemi.
2: A co další skupiny, kdy pojedou?
1: Sbírka splnila podle ředitelky domova Petry Šumové očekávání. Peníze, které se vybrali, stačily na to, aby se k moři dostali všechny děti, které jet můžou, a to tak, že se tam dostanou po malých skupinkách, přesně proto, aby si zkusili atmosféru rodinné dovolené. Tomu, jak se všechny k moři těší, odpovídá například i výzdoba jejich obývacího pokoje, kde jsou z papíru vyrobené rybky, medúzy, obrázky žraloka nebo mořského koníka. Další skupina odletá už teď v pátek, pak ještě jedna v září a poslední letí na konci října. Všechny tři skupiny se podívají do Turecka, každá skupina ale jinam, aby si pak zkušenosti s letem, hotelem, koupáním na pláži nebo u bazénu mohli vyprávět a sdílet.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přeji pěkný pondělní podvečer s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Den v kraji, se kterým tentokrát budete balit učebnice, tedy ne vy. Udělá to za vás městská knihovna v Litvínově. Ta tuhle službu veřejnosti nabízí už dlouhodobě a balí knihy různých velikostí. Se začátkem nového školního roku se zájem o tyhle služby logicky zvyšuje. Přicházejí do knihovny nejenom žáci, ale taky rodiče a prarodiče. Knihy už několik let balí dobrovolnice seniorky.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych si chtěla, že balíte jako žáků nebo také do učebnice. Jo, já bych chtěla i vnoučatům nechat zabalit. Vnoučata potřebují do školy i sešity zabalit a tak.
3: Knihovnu navštívila i paní Julie Somrová, babička, která přišla zjistit, kde se balí sešity a knihy do školy. Jak ale dokazuje Jiří Vrabec, lidé do knihovny nepřicházejí jen s učebnicemi.
4: No, aby ta knížka něco vydržela, aby byla chráněná. No. Je to takový poklad zatím. Není to učebnice, je to kniha Katedrála svatého Víta.
3: Knihovnice Michaely Hrabinské jsem se ptal, jestli je tato služba žádaná i mimo školní dny a kolik zájemců zhruba tuto službu využije.
5: Je to velmi žádaná služba po celý rok, nejenom na začátku školního roku. My balíme sešité učebnice vlastně od ledna do prosince. Každý rok je to určitě minimálně 200 zájemců, kteří naši službu využijí.
3: Jak mi řekla Michaela Hrabinská, s příchodem školního roku knihovna rozšiřuje své balící centrum o tým dobrovolnic. Jedna z nich, Petra Hanáková, knihy balí už 10 let. Zajímalo mě, jak dlouho jí trvá zabalit jednu knihu.
6: To nevím, ale je to asi dost rychle. Maximálně minutu a půl.
3: Balení knih je v Litvínovské knihovně spoplatněné. Zájemci zaplatí od 7 do 25 korun podle toho, jak velký nebo náročný na zabalení je konkrétní formát knihy. Lidé, kteří si nechají zabalit své knihy přímo v knihovně, zároveň získají 50% slevu na registraci. Tu mohou využít jak dospělí, tak i děti, které si knihovnu teprve zkoušejí. Školáci si navíc mohou zdarma odnést papírový rozvrh hodin, který knihovna připravila speciálně pro začátek školního roku. Z Litvínova Jakub Kalaf, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Sever vám zpívala Iveta Bartošová. Posloucháte Den v kraji, respektive poslouchali jste ho, protože 7 minut před 6 už tenhle ten zpravodajský sumář skončil. Vás ale čekají další zprávy s Františkem Janačíkem a v nich mimo jiné informace o tom, jak daleko jsou plány na novou atletickou halu v Ústí nad Labem. Tak zůstaňte i dál s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Ústí nad Labem hledá projektanta, který připraví dokumentaci k atletickému stadionu. Radnice v Libereckém kraji sestavují okrskové komise pro komunální volby. Armáda vyčistí kontaminovanou oblast na Šumavě, oznámil to dnes premiér Babiš z hnutí ANO. V noci skoro jasno až polojasno, v nížinách čekejte mlhy, teploty klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Ústí nad Labem připravuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k nové multifunkční atletické hale. Stát má ve Všebořicích. Město plánuje zahájení stavby haly na podzim příštího roku a její dokončení v roce 2028. Právní kancelář, která má výběrové řízení připravit, už město vybralo. Dnes o tom informoval primátor města Petr Nedvědický z hnutí ANO. Hala bude počítat s návštěvou více než 2000 diváků a má splňovat parametry pro pořádání významných domácích i mezinárodních atletických soutěží. Magistráty Liberce a Jablonce nad Nisou už mají sestavené volební komise pro komunální volby, zjistil to Český rozhlas. V některých městech byl letos zájem o účast vyšší, ministerstvo vnitra odměny za členství v komisích navýšilo. Například v Liberci nebyl po dlouhé době problém komise obsadit.
5: Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky.
6: Říká mluvčí Liberce Jana Kodymová. V Jablonci nad Nisou podle mluvčí Jany Fričové delegovala kandidující uskupení 132 členů z potřebných 220.
7: Zbytek jsme doplnili

0: dobrovolníků a ještě máme nějaké dobrovolníky v záloze.
1: Ve městě bude letos menší počet volebních místností než dříve. Snížil se ze 49 na 31.
0: Většina volebních místností zůstává ve stejných budovách. Změny se týkají především sloučení místností ve školách.
1: Doplňuje mluvčí Fričová. Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Kontaminovanou šumavskou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je přibližně 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu roku 2028. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA. Napsal to na sociální síti X. Snímek o zabíjení civilistů v pásmu Gazy si o víkendu na benátském filmovém festivalu vysloužil 25-minutový potlesk. Získal také zvláštní cenu poroty. Ve filmu anonymně vypovídá několik bývalých i současných izraelských vojáků. Podle ministra se režiséři Yuval Abraham a Rachel Sorová snaží poškodit vlast. Izrael může odebrat občanství na žádost ministra vnitra v případě špionáže anebo vlastizrady. Žádost musí schválit ministr spravedlnosti a také jí potvrdit soudci.
3: Počasí.
2: V noci skoro jasno až polojasno, v nížinách se ale vytvoří četné mlhy. Teploty klesnou na 10 nebo 7 stupňů a v údolích ojediněle i k 5 stupňům Celsia. Zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí zítra i ke 24 stupňům Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Hned dvakrát z dálnice D8 ve směru na Prahu stojí dvě odstavená vozidla. U 40. kilometru jde o odstavené osobní auto, u kilometru číslo 55 pak kamion. V Mostecké ulici Zdeňka Štěpánka pozor na srážku dvou osobních aut a provoz na úseckých Stříbrníkách v ulici Na návsi komplikuje vyšetřování nehody osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Hrála další z písniček, které opravdu nestárnou. To byl Petr Spálený a Obyčejná žena. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek, také jsou tady dnešní druhé písničky na přání a pokud posloucháte úplně poprvé a neznáte sem k nám kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 a nebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 první slovo zahrajte, potom udělejte mi zrovna jeden znak a následuje text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail, ta adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tady kontakty, nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tady mám jednu SMSku. Prosím, zahrajte písničku od Lenky Filipové a její dcery Leny, Samotní nejsme nic. Bylo by to pro maminku k narození nám. Děkuju, Klára.

0: Lenka Filipová, zpěvačka, a také její dcera Leny, také zpěvačka, a dohromady nám tady zpívali Samotní nejsme nic. Písničky na přání pokračují, teď už také s tím prvním telefonátem po 18. hodině. Na úvod se vypravíme na Moravu, kousek pod Brnem jsou Židlochovice, a tam máme věrného posluchače, pana Pavla. Já vás vítám, dobrý den, dobrý podvečer.
1: Zdravím všichni posluchače, určitě i vás, pane Mirku.
0: Já děkuji. Tak minule jsme vybrali Chucka Berryho, dneska si dáme něco ryze tam trochu od vás a jinak od nás dohromady, já už to takhle beru. Tak co pěkného pustíme a komu?
1: Tak byl by to Jarek Nohavica, protože jsem slyšel tuhle písničku jako podkladovou v jeho dokumentu a nemohl jsem si vůbec vzpomenout, tak jsem to vychytal a vyhledával. Našel jsem, tak je to krásná písnička. Tak jsou rád, že tady máme, že ho tam máte.
0: Ano, já jsem taky rád.
1: Chtěl bych to určitě zahrát pro Janču Zirková, pro vás a pro všechny posluchače. A věřím tomu, že se bude líbit, protože je opravdu pěkná.
0: Ano, já ještě na vás prozradím, že jste tu písničku objevil s pomocí umělé inteligence. Tak tady je Jaromír Nohavica, Stodoly, ať se hezky poslouchá i u vás tam, a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Písnička, kterou vybral posluchač Pavel ze Židlochovic, tak to byl Jaromír Nohavica, písnička, která se jmenovala Stodoly. No ale po telefonních linkách se teď přemístíme do Lovosic, tam nás poslouchá Martina, která se také dotelefonovala. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Míro. Chtěla bych se nechat zahrát pod Ondiko, jak jsme se domluvili.
0: Písničku Jasná zpráva, tak Jasná zpráva, je to nachystané. Komu zahrajeme tu písničku?
1: Pro naši paní asistentku, co dneska slouží.
0: Ano, také zdravím.
1: Pro kamarádku, pro mýho přítele se práci.
0: Ano.
1: A vám do ráda ovšem.
0: A vám taky, a písnička tady bude za chviličku, jo. Tak si ji pěkně užijte a zase někdy zkuste zavolat, určitě to vyjde. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik a jasná zpráva, no ale pokračujeme dál, protože teď už tady mám telefonát, který je z Lomu u Mostu a ve vysílání vítám pana Františka. Zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám a všem vašim posluchačům.
0: I za ně děkuji, tak vy jste vybral jednu hezkou, sice krátkou, ale hezkou písničku od Valdemar Matušky, tak jaká, že to bude? Suvenír.
1: Suvenír.
0: Ano.
1: Od
0: Matušky,
1: ano.
0: Jsem vás asi trochu zaskočil, se omlouvám. Tak komu zahrajeme ten suvenír, pro koho bude?
1: Písnička bude z Německa, panu Herbertovi a jeho paní Gerlinde, paní vedoucí cukrárny u Horáku v Litvínově, do Krumlova paní Vice a písnička je i pro vás.
0: Děkuju.
1: A děkuji vám za vyhledání.
0: I pro vás, i pro vaší paní, že ji také srdečně zdravím. A teď děkuji. Už Valdemar Matuška, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vladimír Matuška, suvenír se tady zpívalo. Co se tady bude zpívat dál? Podíváme se do zahraničí za další legendou. A také tady mám další z telefonátů, tedy nachystaný. Ve vysílání vítám paní Květu z Vysoké. Dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Mirečku. Tahle písnička bude jako překvapení.
0: Dobře, a koho překvapíme?
1: A bude to panu Herbertovi, který měl v neděli narozeniny 87 let, takže mu chceme popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a ať ho dlouho slyšíme na vlnách
0: Českého rozhlasu Sever. Já se přidávám, protože on je věrný posluchač, občas také zatelefonuje k nám sem do studia z Německa.
1: Pozdravuji ještě Gerlindu a Milenku do Českého ráje, Marušku do Chomutova, a Jarmilku do Nuslí a Dominiku s maminkou.
0: Dobře.
1: A že to posílá i Roman a vám moc, moc děkuji.
0: Rádo se stane a děje a písnička je pro vás a teď už to hudební překvapení, které úplně nejvíce tady posíláme samozřejmě tomu oslavenci včerejšímu.
1: Ano, hlavně tak, panu Herbertovi.
0: Přesně tak, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Já myslím, že jste poznali, že to byl Louis Armstrong a Down by the Riverside se tady zpívalo. Pojďme pokračovat dál v plnění vašich písničkových přání. Ten další telefonát už je nachystaný. Jak jsem se dozvěděl, je z Jirkova, volá nám paní a posluchačka Jana. Zdravíme Janu, hezký podvečer přeju.
1: No, hezký podvečer, pane Míro, po další době.
0: To je pravda. Tak, písnička, ze kterou zaspomínáme na jednu skvělou zpěvačku, která ano. Nás nedávno opustila, víte? Tak. Na jakou a jakou písničku od ní?
1: Zaspomínáme na Dolly Parton, na Country královnu.
0: Ano, ano.
1: Která měla moc hezké písničky a dáme si od ní teda tu její nejznámější Jolene.
0: Je nachystaná, někomu ještě věnujeme, nebo jen tak pro
1: ano,
0: všechny?
1: Ano, věnujeme, písnička bude pro vás, pane Míra.
0: Děkuju.
1: Pane Míro, pro Pavlíka a pro všechny posluchače.
0: A také pro vás a věřím, že zase někdy zavoláte, ale klidně dřív než za půl roku. Tak
1: ano,
0: tady
1: ano.
0: Je Dolly Parton a vzpomínka na ní a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever.

Písnička, která nestárne a která vyšla na vinylovém singlu v roce 1981. To byla Hana Zagorová a písnička Nápad. No ale pojďme se také dál věnovat písničkám na přání, než se znovu podíváme a podívám na telefonní linku. Mám tady teď nachystané také čtení a jeden z vašich e-mailů. Dobrý večer, chtěl bych poprosit písničku od Marka Ztraceného, písničku Naše cesty, a bylo by to pro mámu Jitku a tátu Mirka k výročí a přeji jim hodně zdraví a lásky. Předem děkuji, s pozdravem Miroslav z Litoměřic.

0: Tolik tedy Marek Ztracený a písnička Naše cesty. Pojďme se vrátit k telefonní lince. Číslo do studia to je 475 212 212. Další volající, to je posluchač ze Štětí, Pepa. Pepo, zdravím, hezký večer, pomalu už.
1: Já taky zdravím, Miro. Večer ale je nádherný, sluníčko nám tady ve Štětí svítí, takže je to paráda.
0: Z Moravy říkali, jasno, že prší na začátku pořadu, když volal posluchač. My to máme lepší.
1: Je to tady parádní. No, ne, dobře. Já samozřejmě na písnice, na kterých jsme se dohodli, oznámím, že jako obvykle ty.
0: Dobře.
1: No, a ta písnička je pro vás do rádia.
0: Děkujem.
1: Pro všechny posluchače a ale přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného lázní a pro Pepu ze Štětí dvě a trošku pro mě.
0: Dobře, ode mě
1: už
0: hodně.
1: Už jsem dlouho neslyšel.
0: Tak, Helena Maršálková samozřejmě nebude zpívat sama, bude to v duetu s Mirkem Hofmanem, tady vidím. Dívka s hlasem medovým, možná i hlasem, to uslyšíme. Tak, Pepo, jo, díky a naslyšenou zase
1: tak
0: nikdy.
1: Tak jo, ale díky moc za vyhledání.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Šalková, Mirek Hofman a dívka s vlasem medovým. Já tady mám teď jedno čtení nachystané. Dobrý den, prosím o zahrání písničku Hello Dali od Laďky Kozderkové. Písničko posílám vám a všema přátelům. To je Andělka, Boženka, Jarmelka, Honzík a jeho maminka, Hanička, Pavlí z Kostelce, František z Kralup a všem posluchačům, kteří poslouchají. Přeji všem hezké, ještě tak trochu letní dny. Děkuji za zahrání, Božena ze Žatce. Hello.

0: dali, Laďka Kozderková je tady pomalu závěr dnešních večerních písniček. Na přání na úvod jsme tady měli Moravu, na závěr tady máme Prahu, Jižní město a pana Karla. Já vás vítám, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, pane Míro,
0: děkuju.
1: I posluchačům.
0: I za ně děkuju.
1: Posílám písničku Brown Girl in the Ring od Bonnie M.
0: Bude tam? A komu?
1: Písničku pro všechny posluchače a obzvlášť bych chtěl potěšit paní Evičku Kozderkovou, Honzu z Vlkavy a Jarmilu z Nuslí.
0: Dobře.
1: A jinak přeju všem krásný večer, příjemnou dobrou noc a zase někde naslyšenou.
0: A za chvilku se budeme zpívat Brown Girl in the Ring. Tak mějte se krásně, naslyšenou. A jak už jsem naznačil, písničky na přání za chvíli končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálnějte teď už krásný večer, zítra se v tomto čase těším opět, naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem výrobky z konopí nebo alkoholem, schválila to vláda. V jezeře Milada na Ústecku přírodovědci objevili invazní druh raka, jde o první výskyt v Česku. Poslanec Turek z hnutí Motoristé se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. V noci skoro jasno až polojasno, v nížinách čekejte i mlhy, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život anebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Naznačil taky, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
2: I obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
0: V jezeře Milada u Ústí nad Labem se poprvé v Česku objevili invazní raci červení. Jejich výskyt potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny poté, co na ně upozornili cyklisté. Dnes to řekl pracovník agentury Tomáš Görner. Přírodovědci teď chtějí zjistit velikost populace a zabránit jejímu dalšímu šíření. Rak červený původem ze Spojených států je přenašečem račího moru, který je pro tuzemské druhy raků smrtelný. Část Bardějovské ulice v České Lípě je ode dneška uzavřena, pokračuje v ní stavba pobočky fast foodového řetězce. Ulice zůstává otevřena pro autobusy a pěší, ti musí pro průchod využívat provizorní cesty. Autobusová zastávka Bardějovská zůstává podle Českolipské radnice v provozu.
3: Autem není možné do uzavřené části ulice vjet. Objízdná trasa vede ulicemi Purkyňova a u nemocnice. Tou je možné se na Bardějovskou napojit. Parkovat se dá na novém parkovišti v blízkosti budoucí restaurace, jako náhrada za místa zrušená kvůli stavbě. Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Poslanec Filip Turek za Motoristy se má omluvit hnutí Duha za výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předložení

0: V loňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku.
1: Počasí.
0: V noci skoro jasno až polojasno, v nížinách i četné mlhy, teploty klesnou na 10 nebo 7 stupňů, v údolích ojediněle k 5 stupňům Celsia. Zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teploty zítra čekáme do 24 stupňů Celsia, na horách teploty vystoupí i k 19 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stále omezuje provoz ve směru na Prahu u 55. kilometru u Velemína odstavený kamion. Provoz na Ústeckých Stříbrníkách v ulici Na Návsi pokračuje vyšetřování nehody osobního auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dalo by se diskutovat nad slovem sudý, ale vy jste si vybrala slovo lichý pro dnešek.
2: Ano, má totiž trošku víc významu.
1: A taky jste potkala jednoho pana lichého a tak jste si řekla, že zapátráte po původu tohoto příjmení a po významu tohoto slova.
2: Ano, já jsem ho nejen potkala, ale taky jsem s ním mluvila a zjistila jsem, že se o něm dá říct nomen omen.
1: Tedy, že je takový, jaké je jeho příjmení.
2: Ano.
1: Tak co to znamená slovo lichý v tomhle slova smyslu?
2: Tak už od středověku, pokud se používalo v souvislosti s lidmi, tak to znamenalo, že je někdo bídný, ničemný, špatný, podvodník, nespravedlivý, falešný, neupřímný.
1: To tedy znamenalo slovo lichý dřív. No, tak ještě, že jste přežila setkání s panem lichým, co dnešní význam?
2: Ten se trošku posunul a pokud se používá v souvislosti s člověkem, tak spíš znamená, že je někdo osamocený, jediný, ojedinělý případně. Zkrátka, že je sám.
1: Mimochodem, na začátku jsme zmínili to sousloví nomen omen. Možná, že i to by posluchače zajímalo, kde se vzalo a co vlastně znamená. Původně z latiny, předpokládám.
2: Ano, ano, z latiny. A v podstatě to znamenalo, že to jméno je znamení. Že říká, jaký ten člověk je. Vyjadřuje přímo charakteristiku. A někdy se takovýmhle jménům taky říkalo mluvící jména.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

svátek Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy zvyknu, je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: D5 z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzyně-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona, hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna, nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postel, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl, ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku a vlastně mi řekl, ať to zkusím, že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro laika, to vysvětlit?
2: Se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano. A
2: tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahleta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně, já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: To je ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, jsi ve svém oboru nejlepší herec třeba v hlavní roli na celém světě.
1: Přesně tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili, a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní, a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit, a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den, a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já už teďko neplánuju, já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100%, a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Velké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
3: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: Jistě auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak předtím to byla Olina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1. A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace. Čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená zjednodušeně řečeno do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován. Jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební polygon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné, bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil, rytíř Škoda, v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných Mladé Boleslavy. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístroje desce je několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytíč, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytíč. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytíč povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat, a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ně srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
3: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady po poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
3: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
3: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
3: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě tu Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
3: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodily do portfolia naší značky, staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
3: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: Atypická klika u dveří.
3: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projeďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, že tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku?
4: Pořádku.
2: Pánové mě vítají, že byl Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohli jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
2: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
1: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelené na evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
3: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
1: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně teď na D8, na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 5. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osoba.

Zkušenost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul

Tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle, no, to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty, světový grafiky.
3: To bylo už 88 jsem to tam
2: 80,
3: viděl. Ne, 98.
2: 98.
3: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl tam ty. Je to tak?
3: No, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem dělal
2: návod k vyloupení dneska.
4: Každý ráno na vás
2: každý
4: koukám.
2: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
4: taky. Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
3: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomášku,
4: tenkrát...
2: nevytahuj se,
4: ne,
2: to já
4: nemám
2: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
3: Ale vůbec ne.
2: Ne.
3: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
3: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého,
2: přesně,
3: mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
3: ne, to byla na Vinohradech,
2: ne, na Vinohradech.
3: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
3: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. Dohnal a předehnal.
3: Ironie chtěla, že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florenci, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
3: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
3: jsem byl jako
2: všeho.
3: Základ všeho. A
2: přesně.
3: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
2: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
3: s Jirkou Srnce.
2: Srnce. Jak jsi dostal k hraní?
3: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později. 61 jsme přišli k divadlu a 62 kolosální úspěch. A Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Když jsem dostal pozvánku na bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Upsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitoma, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je krásný.
3: No. Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
3: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
3: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili, vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
3: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
3: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu jdu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
2: Jo.
3: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
2: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili, totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Vožňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože jo, já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě. Tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda. Když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý se, ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, který mu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní, kromě toho ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počůral, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty, $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám, malíř svých snů,

0: se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás

0: Moc poslouchám, skoro po každé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, připírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. Aha. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom byl to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v klenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka na Silvestra, přesně 11 000 jsem v ní měla, nová peněženka, krásná hnědá, a tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
1: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém, jste taková chaotická jako třeba já? A nebo jak je to?
0: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor. protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a na ušní se mám zablombované, to jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
1: Děkujeme, paní Jitko, děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
0: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem ráda, že jsem se dovolala.
1: Budeme se těšit na příště.
0: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
1: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o sobě, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla, já jsem se jí vědomě zbavila. Ale dodneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané. Podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila to, ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holčecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, je, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat, proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestáli, čert ví, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím,
0: pocit,
1: že se...
0: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má starenka řekla, no Renko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vdávala zhruba 1,5 roku před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad 2 roky starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezí celá, víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té banky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takhle nebo smrtěna dát někomu k svátku budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to a já jsem říkal, no ale já jdu rád na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to do teďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tří manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce s předstihem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, co je tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smilný prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy u kávo, no ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože no tak, že žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a o toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako to, ty netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě svojí dozostí takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude ještě mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do 4. do 5. třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Uh-huh. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, když jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme ještě jeli do města něco nakupovat a ona vezme si nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před koncem prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže sestra šla v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4, za 5 roků jsme uklízeli na půdě a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seseklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno.
0: Jo. Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: taky máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Mhm. Tak jsem si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už to už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no, já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to.
0: Aha. Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci. A on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde... to spíš, no, myslím o tu očiště jsem začal psát tady ty básničky, ty rýmovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci a jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Pořilek, že? My se známe. A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kouřilek teda, říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to, tady to utrpení, že mě mine, tady to znamení všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, na v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v Noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady Pana Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? Letos to bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku by jsme bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let, co jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Rezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel, až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo jí 50 roku, takže prstínek někde tam zůstal, teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitelé jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě a tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale leto zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takový, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým skličkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojléři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila a nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlatou po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ní asi já nebo někdo šláp. Tak jsem mi dala opravit a mám ji v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: asi to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct
1: moc
0: tématu.
1: A nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na Svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svěst, to bylo jedno po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ke rolinkám, ale tam jako litevský mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nikomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla, a to tak, že si z Výškova vzal tank a Výškova asi zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, prvně vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem se potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím. Tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: Na nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový tis, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokit Moravy. Mm-hmm.
0: No, Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína do noční linky.
1: No tak.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Překrásná písnička. Za 3 minuty, 00:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Poštěstí moju.
0: Ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A včera je vás na dlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala tak. No. První, byla jsem poznávc, a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, všem druhu tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě neře rozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec,
0: To téma znáte?
1: Ano, ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já s tím jako chodila, opřeji on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, v tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, ono to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí, teda, no. A potom největší ztráta další byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Tatička
0: ano, a to všechno protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat. V klidu i vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Sýdon tu, Jarko, vás zdravím všechny. No víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolení. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A tak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fidantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. On někdo unesl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, to nám vysvětlete. Probíhalo
1: to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hore u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarčo, děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem ji, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale má ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No, tak jsme v Brně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztráty a nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla a přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to moje... je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka. No, to...
1: Velká, no. Bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla s manželem kupovat.
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mně se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, jo, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žiradňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nimi a přištěp.

0: koukal boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále k tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak uchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radosta mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
2: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
3: To je
2: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno vyšlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás pěkně, jděte stranou, tady my děláme film a
3: umění.
2: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
0: Je to krásný.
1: Ten dovětek je krásný.
4: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
5: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to co ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnusení odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se ohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kunštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový ano, zvýšený ano. A teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip a říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si ji pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem neměl.
1: To
0: vždycky
1: jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherném vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam odsaď chtěl přestěhovat, protože to prostě nešlo. Ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy, a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali: hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. To je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teď to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, tenkrát, u na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne, to je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když si se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech. Chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní, šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. a v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.